0: Sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
2: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz

0: pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt, hluk, pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu u Daliborky Nepomuk.cz.
1: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio.

0: Sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
2: Porsche Plzeň. Hledáte ojeté auto, kterému můžete věřit? Teď je ten správný čas. Vybrané modely v Porsche Plzeň pořídíte za hodně snížené ceny. A přitom bez kompromisů a v kvalitě. Každý vůz je prověřený, zkontrolovaný a připravený na další kilometry. A jako bonus získáte 3 servisní prohlídky zcela zdarma. Stačí jen využít financování. Tak to už je pořádná porce, nemyslíte?
3: Jaká porce? Teď prodáváme auta.
4: Porsche Plzeň.
5: Budíte se v noci horkem? Postele Losiná představují speciální chladicí matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují

0: voda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.

0: Prostě koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
2: Zase fronta do... My do toho Chorvatska snad nedojedeme.
3: Tak kde to vázne, Karle? Jsme kousek za vámi.
2: Co to je za zvuk, Milane?
3: No to víš, chlazený pivko. Sice ne alko, ale... A za chvilku bude kafíčko. Vždyť jsem ti říkal, pojď se mnou do Protraku. Tam mají všechno, i lednice a kávovary.
4: www.protruck.cz. Chlapi, jeďte už všichni do Protraku. Porsche
5: Plzeň. Hledáte ojeté auto, kterému můžete věřit? Teď je ten správný čas. Vybrané modely v Porsche Plzeň pořídíte za hodně snížené ceny. A přitom bez kompromisů a v kvalitě. Každý vůz je prověřený, zkontrolovaný a připravený na další kilometry. A jako bonus získáte 3 servisní prohlídky zcela zdarma. Stačí jen využít financování. Tak to už je pořádná porce, nemyslíte?
6: Jaká porce?

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez tě

znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co ne.

Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz

0: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
1: Všude dobře? Domo nejlíp! Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushimakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho, co je Domo, to se počítá.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Kdo šetří, má za 3.
1: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
0: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
1: Zítra ušetříme.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 27. června v letním kině v Příbrami. Těšíme se na vás.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 7 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. V Česku včera padaly teplotní rekordy na zhruba desetině meteorologických stanic měřících déle než 30 let. Nejtepleji bylo v Doksech na Litoměřicku s 36 stupni Celsia, kde ale tato teplota na překonání rekordu nestačila. Na rekordní hodnoty se teploty dostaly třeba v Domažlicích a v Lednici a Brodě nad Dýjí na Břeclavsku, kde bylo kolem 34 stupňů. Polský prezident Karol Navrocky se rozhodl odebrat svému ukrajinskému protějšku Volodymyru Zelenskému řád Bílé orlice, což je nejvyšší polské vyznamenání. Zelenský vyvolal v Polsku pobouření, protože nedávno podepsal dekret, kterým přidělil jednotce ukrajinských speciálních sil za její úspěchy v nynější válce proti Rusku přídomek hrdinové ukrajinské povstalecké armády. A jdeme na sport. Fotbalisté Brazílie porazili 3-0 Haiti a na mistrovství světa si připsali první výhru. Favorit rozhodl ve Filadelfii 3 góly v úvodním dějství. Jihoameričané mají se 4 body takřka jistou účast ve vyřazovací fázi. Naopak karibský stát skončí ve skupině C poslední a jako první tým turnaje přišel o šanci na postup. Maroko pro změnu porazilo Skotsko 1-0. Ismail Saibari vstřelil už ve druhé minutě nejrychlejší gól na tomto šampionátu. Spojené státy porazily Austrálii 2-0, zvládli i druhý zápas skupiny D na domácím mistrovství světa a zajistili si postup do vyřazovací fáze. A teď už jdeme k nám do regionu.
6: Plzeňské trolejbusy dnes slaví. Je to totiž 85 let, co vyjeli vůbec poprvé. Jejich historii si můžeme připomenout v místech, kde kdysi měli své zázemí, v hale Depo 2015. K vidění budou stávající i historické vozy, navíc se chystají i speciální projížďky. Pro děti se chystají soutěže, skákací hrady nebo dílničky.
7: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
8: Jasná až polojasná obloha, odpoledne až oblačno a místy přehánky nebo bouřky v Čechách, denní maxima 29 až 33 stupňů Celsia. No a taky pozor, čeká nás nějaká ta bouřka.
9: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
8: Ale co nás čeká teď, je Summer Party. Lea Dindějš s vámi, hezké dobré ráno. Sobota, víkend startuje na Hit Radio právě teď společně s nejlepšími letními pečkami. Co víc si přát, tak hezké dobré ráno a pravou nohou do toho nového dne.

0: Hezké dobré ráno. Tak je to tady, léto nám oficiálně začíná zítra a za týden prázdniny. Skvělý pecka paráda. Takže kamarádi, oficiálně v režimu žádné starosti. Jenom sluníčko, drinky a hlavně skvělá hudba. A jestli vám někdo dneska bude říkat, že tancujete moc, tak já mám pro něj úplně jednoduchou odpověď. Shut up! Protože na summer party platí jediné pravidlo. Kdo neskočí do rytmu, ten asi čeká na zimu nebo nevím, tak zvedáme ruce, kontrolujeme, jestli máme dost energie na další písně, protože summer party pokračuje a končí až zítra v 18 hodin večer. Takže teď mám pro vás skvělou pecku 90. let. Tohle je Sin with Sebastian a jejich Shut up and sleep with me, come with.
1: Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. And sleep with me. Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up.

0: nostalgie a toho správného večerního vibe. Třeba i takový typ, co si večer můžete pustit, protože vás čeká ještě tohle. Jo, takový ten moment, když už slunce pomalinku zapadá, drink je v ruce a člověk si říká, jo, přesně proto máme léto. Tak i tohle za moment z éteru Hit Rádia. Hezké dobré ráno.
1: Housebrand Café per favore?
2: Si, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Plzně. 23. až 25. června se promění plzeňský amfiteátr v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také kultovní muzikál Drákula. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
8: Zase fronta do... My do toho Chorvatska snad nedojedeme.
9: Tak kde to vázne, Karle? Jsme kousek za vámi.
8: Co to je za zvuk, Milane?
9: No to víš, chlazený pivko. Sice ne alko, ale... A za chvilku bude kafíčko. Vždyť jsem ti říkal, pojď se mnou do Protraku. Tam mají všechno. I lednice a kávovary.
10: www.protruck.cz. Chlapi, jeďte už všichni do Protraku.
11: Dobrá práce a skvělý tým?
12: V Shape Corp v Nýřanech je to realita.
11: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
12: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
11: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
12: Těšíme se na vás.
13: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
14: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
15: Senkor.
16: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
17: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
18: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
17: Čerstvé jako z Kauflandu.
19: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
20: Vinetu!
21: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
22: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
23: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
24: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
23: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.

Františkovi lázně Mandra, že hezké dobré ráno, minutka po půl osmé. My pokračujeme dál, protože Itálie nám dneska posílá takovou pořádnou dávku štěstí, energie, taneční nálady, hlavně dobré nálady. Tak pokud máte volné ruce, nohy, že třeba právě někdo z vás vstává, tak song, který nás čeká, je vlastně taková předělávka hitu z roku 1982, původně od El Baño a Romina Power, Felicita. Určitě znáte, tak my si dáme jeho takovou novější verzi, novej kabát, a je to od Gabry Ponte, Felicita 2025, letí za vámi právě teď. Felicita.

0: One Republic, dobré ráno. Každopádně, přátelé, kamarádi, dnešní den 20. června. Kdo slaví, co se dneska děje? Tak prosím vás, údajně dnešní den 26. je ten nejšťastnější den v roce. Tak já vám nevím, já si myslím, že máme nejšťastnější den v roce vždycky, když se ráno vzbudíme a jsme zdraví. Je to tak? Pokud souhlasíte, dejte vědět, nebo jaký je podle vás nejšťastnější den v roce na 777-937-777. Taky vzhledem k tomu, že nás čekají opravdu velká horka, tak je den zmrzliny. Tak jaká je ta vaše oblíbená? Mluvím tady, jak kdyby to byl Filip, který tu dneska bohužel není. Tak moje oblíbená je vanilková nebo oříšková, tak dejte vědět taky k té zprávě. No a aby toho nebylo málo, tak Nicole Kidman slaví 59. narozeniny. A pokud někdo z vás, našich posluchačů, taky oslavuje cokoliv, tak prostě užijte si ten den. Za chvilku Mr. President, Dua Lipa nebo Bon Jovi. Spousty skvělé muziky, summer party v plném proudu i takhle brzy ráno.
1: Hit Radio.

0: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Mirá.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Tomáš Klus.
1: Syndle X.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
3: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
1: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: On air.
6: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 8 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Začneme novinkami ze zdravotnictví. Povinně elektronicky by měli lékaři vést zdravotnickou dokumentaci od roku 2029. Dříve by měly být povinné e-žádanky od července 2027 na zobrazovací vyšetření, rehabilitace a konzília. O půl roku později na laboratorní vyšetření. Termíny jsou součástí novely zákona o elektronizaci zdravotnictví, kterou připravuje ministerstvo zdravotnictví. Postarší řidička v Rakousku včera odpoledne omylem najela do restaurace s rychlým občerstvením. Tam si zrovna objednávala jídlo česká školní skupina. Jednoho z českých školáků zranili střepy skla. Nehoda se stala na dálničním odpočívadle u dolnorakouské obce Wollerndorf. To v Německu přišli s originální klobáskou. Místní mistryně řeznického řemesla představila novinku inspirovanou probíhajícím mistrovství světa ve fotbale. V bavorské obci Rittersbach vytváří originální grilovací produkt ve tvaru fotbalistů. Podle autorky chutná nejlépe s jednoduchými přílohami, například s preclíkovou tyčinkou s bylinkovým máslem. A teď už jdeme k nám do regionu.
9: Jaké je to mezi nebem a zemí? Odpověď dnes můžete zjistit ve Velké hleď Seby, kde se koná stejnojmenná akce. Těšit se můžeme na ukázky práce jednotlivých složek integrovaného záchranného systému. A k vidění budou i speciální vozidla, třeba obrněný transportér. Některé aktivity navíc bude možné si vyzkoušet.
10: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
11: Jasno až polojasno, odpoledne až oblačno, místy přehánky nebo bouřky, pozor na to a nejvyšší denní maxima 29 až 34 stupňů Celsia.
12: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party.
11: Zítra nám oficiálně začíná léto, Lea Děnděš i s vámi hezký, dobrý den, dobré ráno. 3 minutky po 8. pokračujeme, nezastavujeme Summer Party v plném proudu. Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si, anebo Luna, Vamos a la playa, právě teď.

minutek po 8. Hezké dobré sobotní ráno. Před námi je nádherná pecka z roku 1990 a právě díky seriálu, ve které se objevila a my vlastně ji známe, se z ní stal velký hit 90. let. Protože my teď uděláme velký návrat k době, kdy pláže, červené plavky a běh ve zpomaleném záběru znala celá planeta. Jojo, Baywatch, pobřežní hlídka. Ženy toužily po Pamele Anderson, kde se jí dmoucí ňadra hýbaly zprava doleva a ženy chtěly mít vedle sebe Mitche Buchanana. Tak tohle je jeden z největších seriálových hitů 90. přátelé. Jimmy Jameson, I'm Always Here. Pobřežní hlídka na Hit Rádiu. Právě teď.

0: Dobrý, letce u Plzně. Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Mamma mia. No tak to řekni. Mamma mia. Zaspívej to a zažij to. Noc s operou uvádí muzikál Mamma mia. 25. až 27. června v amfiteátru Lochotín. Poslední místa na noc s operou CZ.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: Výprodej Radčice.cz. Nakupte si nejvýhodněji. Velký výprodej outdoorového a sportovního oblečení, bot a kempingového vybavení značek Hana, Keen a dalších od 9. do 26. června v plzeňských Radčicích. Slevy až 80%. Nové zboží každý den. Více na výprodej Radčice.cz.
3: To máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: firma na zážitky
5: CZ.
8: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Summer Party, 8:30, posloucháte Hit Radio. Hezké dobré ráno. Nejlepší letní hity za posledních 30 let a my si dáme trošku opět toho sludíčka, rytmu a pořádné letní energie, protože tenhle song má v sobě takovou tu exotiku, pozitivní náladu a refrén, který vám zůstane v hlavě ještě dlouho po dohrání. Makeba, makeba, tady to máte. Hezké ráno.

0: New Kids on the Block tonight. Posloucháte Hit Radio 8 hodin 40 minutek aktuální čas. Zítra je slunovrat, to znamená nejdelší den v roce a start léta. A my vám to zítřejšího večera budeme hrát ty nejlepší letní hity za posledních 30 let, jak je tomu i teď, takže do zítřejších 18 hodin. A taky prozradím, že po 9. hodině tady bude narozeninová ruleta. Do té doby samá skvělá muzika Maroon 5, Verona, nebo Lady Gaga a Abracadabra.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
6: Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
8: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Hit Radio. Hit Radio.

0: na zámku Blatná letos otevírá velká představení pod hvězdami. Už začátkem července vás čeká operní gala koncert Štefana Margity, komedie o lásce s Karlem Rodenem a Janou Krauzovou, oblíbené představení Vše o mužích divadla Studia 2 i legendární Šíleně smutná princezna přímo na místě, kde se natáčela. Zažijte kulturní léto na zámku Blatná. Počet míst je omezený. Vstupenky na zámek-blatna.cz.
1: Hledáte ojeté auto, kterému můžete věřit? Teď je ten správný čas. Vybrané modely v Porsche Plzeň pořídíte za hodně snížené ceny. A přitom bez kompromisů a v kvalitě. Každý vůz je prověřený, zkontrolovaný a připravený na další kilometry. A jako bonus získáte 3 servisní prohlídky zcela zdarma. Stačí jen využít financování. Tak to už je pořádná porce, nemyslíte?
2: Jaká porce?

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: 9 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. V Bavorsku u hranic s Českem včera havarovala česká paraglidistka, která s padákovým kluzákem uvízla na stromě. Z výšky asi 25 metrů ji vyprostili hasiči. 20-letá Češka odstartovala ze Šumavské hory Ostrý. Během letu ale kvůli náhlé změně v termickém proudění ztratila vztlak. Žena měla štěstí v neštěstí, protože nespadla na zem, ale zachytila se o větve stromu. Na okraji společnosti žije až 1,4 milionu Čechů. Ohrožených chudobou je 15,4% dětí. Vyplývá to z analýzy Centra ekonomických a tržních analýz. Mezi takzvané neviditelné žijící na okraji společnosti patří například samoživitelé, mladé rodiny, osamocení seniori anebo chudí studenti. I přesto podíl dětí ohrožených chudobou je v Česku třetí nejnižší v Evropské unii. Fotbalisté Brazílie porazili 3-0 Haiti a na mistrovství světa si připsali první výhru. Favorit rozhodl ve Filadelfii 3 góly v úvodním dějství. Maroko porazilo Skotsko 1-0, USA zvítězili nad Austrálií 2-0. Fotbalisté Turecka nezvládli ani druhý duel. Po porážce s Paraguají 0-1 nemají ve skupině D ani bod, nedali ani gól a ztratili tak naději na postup do play-off. A teď už je míříme k nám.
2: Nevšední podívaná se dnes chystá v Chodové Plané. V místním pivovaru se bude konat republikové mistrovství v koulení pivních sudů. Na závodníky čeká trať dlouhá 300 metrů. Chybět nebudou komentované prohlídky pivovaru a připravený je i doprovodný program. Stachovská Bára Purkartová.
3: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
4: Počasí k dnešnímu dni, jasná až polojasná obloha, sem tam kapka deště, bouřky a nejvyšší denní maxima 29 až 34 stupňů.
0: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
4: Ráno je oficiálně za námi, teď už krásné dopoledne, minutka po deváté. Summer Party běží dál v plném proudu Imagine Dragons a nebo Baker Matt Bajana. To si dáme právě teď. A taky narozeninová ruleta. Tak buďte s námi, hezké dopoledne.

Hit Radio stále s vámi 7 minutek po 9. Hezkou sobotu, bude teplo. Ale my se vám postaráme o playlist. Nejlepší hity za posledních 30 let a mně tady přišla krásná zpráva od posluchačky Radky. Zdravím celé Hit Radio, hlavně teď Leonku, děkuju krásně. Měla bych prosbičku, bylo by možné v rámci Summer Party zahrát Alexe Gaudina Destination Calabria. Chtěla bych totiž udělat radost svému synkovi Luďovi. Je to autista a Gaudina má moc rád. A jak říká, tak k létu se rozhodně hodí. Děkuji moc, mějte krásné léto, posluchačka Radka. Radunko, já děkuji tobě, že jsi napsala takhle krásnou zprávu a samozřejmě Luďkovi pošílám velké pozdravy. Moc tě zdravím, Luďku. Děkujeme, že posloucháš naše Hit Radio. A samozřejmě neodmyslitelně k létu patří Alex Gaudino Destination Calabria. Já konkrétně osobně mám na to nádherné vzpomínky, když jsem v roce 2006 byla na festivalu v Cannes ve Francii a bylo to naprosto famózní. Setkala jsem se tam se spousty známými lidmi a právě tenhle ten hit Alex Gaudino Destination Calabria tam ovládal každou party. A to léto bez Alexe si opravdu dokázat představit nedokážu. Vidíte, až jsem se zasnila, tak jsem si tady jazyk z toho zamotala. Tak Destination Calabria, takhle chutná Hit Radio v sobotu dopoledne.

0: někoho z vás se bude roztáčet kolo narozeninové rulety, takže pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak je to ideální pro vás. 800 937 937 a dneska tam máme typicky letní zážitek. Do té doby Macarena, bokem doprava, bokem doleva. Určitě většina z vás si pamatuje ten taneček, taky Timberg anebo George Ezra, tak buďte s námi a volejte.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Ono se řekne plechovka, ale zatím dokonalým

0: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
2: Závratné mega slevy!
3: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 27. června v letním kině v Příbrami. Těšíme se na vás.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
6: Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady!
10: Zábava vlny tobogány.
11: Co vás čeká?
10: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
11: Plno tobogánů a skluzovek.
10: Tak všichni rychle do plavek.
11: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
10: Relax, drinky, animace.
11: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
10: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
9: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
12: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
13: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
14: Zase fronta do... My do toho Chorvatska snad nedojedeme.
15: Tak kde to vázne, Karle? Jsme kousek za vámi.
14: Co to je za zvuk, Milane?
15: No to víš, chlazený pivko. Sice ne alko, ale... A za chvilku bude kafíčko. Vždyť jsem ti říkal, pojď se mnou do Protraku. Tam mají všechno. I lednice a kávovary.
16: www.protruck.cz. Chlapi, jeďte už všichni do Protraku.
17: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: George Ezra, Green Green Grass, a my jdeme roztáčet kolo narození nové rulety. Tak já se ptám, koho máme na telefonu. Halo, halo.
1: Halo, halo, dobrý den, tady Dáša.
0: Dáša odkud?
1: Ze Zlivy.
0: Odkud?
1: Ze Zlivy u Českých Budějovic.
0: Tak, už se rozumíme. Jaké tam ovládá počasí?
1: No, nádherně sluníčko.
0: A jaké jsou plány pro dnešní den?
1: Plány pro dnešní den bude asi se válet na balkoně.
0: Tichá závist. Někam k vodě nebo na výlet?
1: Taky, možná.
0: Dobře, kdo má v okolí narozeniny?
1: Narozeniny má moje maminka a bude mít 1. července.
0: A jak se jmenuje?
1: Marie.
0: Marie, dobře. Tak veškeré údaje máme 1. července, tak jdeme na pravidla. Zahrajeme 3 hudební ukázky s datumem 1.7., kdy má tvoje maminka narozeniny, Marie, a na tobě bude jednu z těch ukázek vybrat, společně jí song pošleme, popřejeme happy birthday, tak jak to bývá, hlavně to zdravíčko, ale pozor, nemůžeme se, Dášenko, k jednotlivým ukázkám vracet.
1: Ano.
0: Tak jdeme na to?
1: Jdeme na to.
0: Tak roztáčíme kolo právě teď. Kauma a Lambada, taková puntíkatá sukínka. Tak co, dáme nebo jdeme dál?
1: Zkusíme dál.
0: Dobře, roztáčíme kolo po druhé. I see what you pego, Michal Telo.
1: Tak zkusíme tu poslední.
0: Do třetice, dobře. Do třetice všeho dobré. Král 90. DJ Bobo Everybody.
1: No tak to je super.
0: Tak jsme se trefili, aspoň do té třetice.
1: Ano.
0: Dobře, takže budeme hrát DJ Boba. A na tobě teď je, aby si mamince Marii popřála a sdělila cokoliv máš na srdíčku. Pojď.
1: Tak já bych chtěla mamince popřát všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka a vše, co si bude přát, aby se jí splnilo. A že jí mám moc ráda.
0: Věk nebudeme prozrazovat, protože ne. To se nesluší. My vlastně od 40 mládneme.
1: Ano, samozřejmě.
0: Čím jsme starší, tím jsme mladší. Rozumíme si my ženy sobě.
1: Ano.
0: Každopádně, Dášo, my tady samozřejmě máme partnera narozeninové rulety a to je firma na zážitky, která nabízí širokou škálu různých nezapomenutelných zážitků, co si můžete zkusit nebo třeba prožít, zažít, sníst, odpočinout a tak podobně. No, tady máme dneska něco, co nevím, jestli využije maminka tvoje, ale někdo od vás určitě. Zeptám se, jezdívala jsi nebo jezdíš někdy na kolečkových bruslích?
1: No, už to bylo dlouho, že jsem naposledy jela na kolečkových bruslích.
0: Protože my tady totiž nemáme kolečkové brusle, ale my tady máme kolečkové lyže.
1: Aha.
0: Kurz na kolečkových lyžích, ale je to skvělý. Já jsem dokonce byla na tom s kamarádkou. Ne já osobně, ale kamarádka. Vypadá to strašně vtipně, ale jako jo, je to skvělý. Je to makačka, fyzička v přírodě, paráda.
1: No super. Tak taková... já si myslím, že to užiju tak já s dětma.
0: Užijete si to, je to nezapomenutelný zážitek. Trošku netradiční a právě o to víc si to budete pamatovat, protože no, spousty lidí jezdí na kolečkových bruslích, ale kolečkové lyže si řeknou, cože? Takže držím pěstí, ať to přežijete, zvládnete, užijete si to. A samozřejmě DJ Boba Everybody... Posílám za tebou, taky přejeme mamince, dopředu takhle všechno nejlepší i všem našim posluchačům a ty nám vydrž na telefonu, ať taky víme, kam ten voucher poslat. Měj se krásně.
1: Ano, ano, mějte se krásně, děkuji.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: No a přátelé, já mám pro vás ještě jednu dobrou zprávu, protože já tady zítra z rodinných důvodů nebudu, bude tady s vámi skvělý kolega Kuba Urban, tak si narozeninovou ruletu dáme dneska ještě jednu.

0: Summer Party, kde nezastavuje před námi Minelli, Rampampam, Rose, Bruno Mars a Paté a taky Gustavo Lima a jeho balada. Tohle všechno ještě docela, pak si dáme zprávy. No a bude další, druhá narozeninová ruleta dnešního dne.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma, bez závazků, bez háčků, jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
3: Hausbrand Café, per favore?
4: Si, signora.
5: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
6: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
7: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
8: Výprodej Radčice.cz. Nakupte si nejvýhodněji. Velký výprodej outdoorového a sportovního oblečení, bot a kempingového vybavení značek Hana, Keen a dalších od 9. do 26. června v plzeňských Radčicích. Slevy až 80%. Nové zboží každý den. Více na výprodej Radčice.cz.
9: Rodinné léto plné zážitků začíná tady. Důkaz najdete v trail parku na Klínovci. Zatímco si bajkeři užívají kilometry trailů v lesích Krušných hor, děti si užívají trampolínové centrum, terénní koloběžky a spoustu zábavy. Dobré občerstvení, relax sezóna, půjčovna kol i vybavení. A samozřejmě program pro celou rodinu. Trail park na Klínovci je místo, kde jede rodinné léto naplno. Trailpark.cz.
10: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
3: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
4: Isolvest. My v Isolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba? Isolvest.
3: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
4: Isolvest. Tak zavolejte ještě dnes.
3: Isol.vest.cz.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 10 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Dnes a zítra nás čekají velmi vysoké teploty, klidně i okolo 36 stupňů. Varuje před nimi i Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí hned pro několik krajů republiky. Jihomoravský, Plzeňský, Ústecký, Středočeský, Královéhradecký, Liberecký a pro hlavní město Prahu. Večer také čekáme lokální bouřky. Extrémní teploty a bouřky včera zasáhly i Německo a Švýcarsko. Tady dokonce napočítali 7000 blesků. Na jihozápadě Německa zasáhl blesk na sportovní akci 9 lidí. Ve Švýcarsku padající větev těžce zranila 16-letou dívku. Motocyklového jezdce Filipa Salače dnes ve Velké ceně České republiky v Brně čeká v kategorii Moto 2 kvalifikace. Díky druhému místu ve včerejším tréninku jediný český účastník mistrovství světa bezpečně postoupil přímo do její druhé části. Do ní vstoupí ve 14.05. Dopoledne ještě absolvuje další trénink a přidáme další zprávu od nás.
9: Plzeňské trolejbusy dnes slaví. Je to totiž 85 let, co vyjeli vůbec poprvé. Jejich historii si můžeme připomenout v místech, kde kdysi měli své zázemí, v hale Depo 2015. K vidění budou stávající i historické vozy, navíc se chystají i speciální projížďky. Pro děti se chystají soutěže, skákací hrady nebo dílničky.
10: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
11: Jasno až polojasno, odpoledne až oblačno, místy přehánky nebo silné bouřky, pozor na to. A denní maxima 29 až 36 stupňů Celsia.
12: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
11: 9:50, pokračujeme dál. Narozeninová ruleta bude s číslem 2 pro někoho z vás čekat za několik málo okamžiků. Do té doby Alex Warren anebo Dario G. A Sunshine právě teď.

dopoledne v plném proudu, 9 minutek po desáté, Summer Party. A před námi je hit z roku 2008. Je to taková pořádná dávka energie, možná trošku rebelie, protože zpěvačka, která přijde za několik málo okamžiků, nikdy nebyla jen taková ta do počtu. Má výrazný hlas, vlastní styl a hity, které poznáte už po pár vteřinách. Takže se připravte na pořádnou jízdu s jednou z největších popových ikon posledních let. A její Fun House. Je tady Rebelka Pink z Eteru Hit Rádia pro vás.

0: opravdu, a vy už jste tak zvyklí, že vám vždycky takhle v ruletě rozdáváme i nějaký nezapomenutelný zážitek, tak jsem si řekla, že dneska ty rulety uděláme dvě, zítra tady s vámi bude Kubík Urban, takže o nic nepřijdete a Summer Party samozřejmě pokračuje do zítřejších 18 hodin a vy volejte na 800 937 937. Hit Radio.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Zažijte magické

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
2: Senkor.
3: Mzdy. Práce, kterou nikdo nevidí. Dokud se neudělá špatně. My v HLB Proxy víme, jakou má cenu, když se udělá dobře. Hledáme zkušenou mzdovou účetní nebo účetního do týmu v Praze, Českých Budějovicích nebo Klatovech. Stabilní firma, férové podmínky a kolegové, kteří svoji práci rozumí. Více na proxy.cz.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
6: Výprodej Radčice.cz. Nakupte si nejvýhodněji. Velký výprodej outdoorového a sportovního oblečení, bot a kempingového vybavení značek Hana, Keen a dalších od 9. do 26. června v plzeňských Radčicích. Slevy až 80%. Nové zboží každý den. Více na

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Jahoda, to je pohoda, lahoda. Kapela Miraj právě dozněla z Eteru Hitrádia, minutka po půl jedenácté a my jdeme opět dělat radosti. Narozeně nová ruleta s číslem 2 pro dnešní den. Tak koho pak máme na telefonu? Halo, halo, tady Lea Hitrádio.
2: Krásný den, tady Dominika.
1: Krásný den, Domi, odkud voláme?
2: Z Českého ráje.
1: Ježíš, to je hezký. A jak tam máte?
2: Krásně slunečno, krásný den na narozeninovou oslavu.
1: A kdo slaví?
2: Syn.
3: Dobrý den.
1: Ahoj, jak se jmenuješ?
3: Matyáš.
1: Matyáš, a kolik ti bude?
3: 11, už mi bylo před 2 dny.
1: Už ti bylo před 2 dny. Skvělý. Matyášku, tak co si přeješ k narozeninám, nebo co si dostal? Nebo teprve dostaneš?
3: Tak dostal jsem... Co jsem dostal?
1: Koho?
3: Pokémony jsem dostal.
1: Pokémony si dostal, jsi sběratel?
3: Jo.
1: Super, maminko, takže budeme hrát pro Matyáška.
2: Ano.
1: Potřebujeme vzdal, vědět. Potřebujeme vědět to datum, takže 2 dny zpátky, tak 18.
2: Ano.
1: Dobře, 18. června, tak jdeme rovnou na pravidla. Ta jsou následující. Budeme hrát 3 hudební ukázky s datumem 18.6., kdy má Matyáš narozeniny, tvůj syn. A na tobě bude jeden z těch songů vybrat, společně mu ho pošleme, i když ho máš vedle sebe, to vůbec nevadí, naopak. No a možná tady bude, ano, i nějaký nezapomenutelný zážitek. Tak jdeme na to?
2: Ano.
1: Tak roztáčíme kolo právě teď. A Matyášku, ber v úvahu, že můžeš nechat zahrát třeba i ty mamince.
2: Tak jo.
1: Tak jdeme na to. Píseň z filmu Hříšný tanec.
2: Tak to. Asi jdeme dál.
1: Dobře.
2: A jdeme dál.
1: A vůbec, Matyášku, znáš Hříšný tanec?
2: Trochu.
1: Tak já myslím, že maminka ho miluje určitě, že?
2: Ano.
1: Protože
2: ano.
1: Neznám člověka, kdo by ho neměl rád. Tak jo, pokračujeme dál. Jdeme dál. Typický letní song Fun Factory, I Wanna Be With You, kapela z 90. let.
2: To jo.
1: Tak to jo, ty to znáš.
2: Tak to berem.
1: Matyášku, ty znáš?
2: Jo, známý.
1: Fakt jo, a odkaď?
2: Nevím, asi... Někde jsem jí
1: slyšel a tak by utkvěla v paměti. A nezajímá vás, co je číslo 3?
2: Zajímá tě? Asi jo.
1: Ale pozor, když půjdeme na trojku, tak musíme hrát automaticky tu trojku. Ale myslím si, že tu trojku bude Matyáš znát víc než
2: tak
1: tohle.
2: Trojky,
1: protože já už jsem losovala, mám tady předvýběr takových songů, ale nechám to na vás.
2: Tak jo, zkusíme trojku.
1: Jo, do třikice všeho dobrý. Tak schválně mi pak řekneš, jestli jsme se trefili, jo? Tak jo, tak roztáčíme.
2: Jo, tak jsem na odozvíc.
1: Michael Jackson, znáš?
2: Jo, znám.
1: No tak skvělý, tak já si myslím, že to vyšlo do té trojice, co?
2: Tak to jo, do všeho dobrého.
1: Dobře. Tak maminko, teď ten čas je tvůj, můžeš skrz Eter Hitrádia, kde tě uslyší úplně celá Česká republika až za hranice, protože nás můžete ladit i online, tak pojď říct Matyáškovi, co máš na srdíčku.
2: Tak Maťo, já ti přeju ještě jednou všechno nejlepší a děkuju za celý ty roky s tebou, protože ty jste nejlepší kluk na celém světě.
1: Ježíš, to je krásný. Yeah, já se tady rozplývám. Mně se chce pak brečet. Já miluju, když takhle dojmeme se všichni vzájemně. Je to strašně hezký. Takže Matyášku, já ti zpětně za celé Hitrádio přeju všechno nejlepší. Buď tak skvělým synem, jak maminka říká. Ať ti to jde ve škole. Jdeš do 7., 8.?
2: Do 6.
1: Jsem to přeskočila trošku, to vůbec nevadí. Každopádně ale, aby si neodešel s prázdnou, krom songu Michaela Jacksona Black or White, tak od našeho partnera narozeninové rulety firma na zážitky. Víš, co tady dostáváš? Ale asi budeš muset s mamčou a s taťkou.
2: Tak jo.
1: Je to... Tram-tadadá! zážitková střelba pro opravdové fančmakery. Já myslím, že si to třeba s taťkou nebo s někým, s dědou, s kýmkoliv užiješ. Vystřelíš si až z 18 zbraní na střelnici.
3: Wow.
1: No, já taky ne, ale prý je to nezapomenutelný zážitek, hlavně pro vás chlapy.
3: No tak to zkusíme, to vezmu dědu, možná.
1: No jasně, děda si to užije úplně nejvíc. No tak jo, tak mějte krásnou sobotu. Zůstaň mi, maminko, na telefonu, ať taky víme, kam to poslat. No a Michael Jackson letí za váma. Mějte se krásně, ahoj.

0: Lumidy a Dance with Somebody. Možná někdo ji znáte i od Whitney Houston. Každopádně my pokračujeme dál, protože po 11. hodině za 15 minutek hity na přání k vaření jenom podle vás. A pojďme si dneska říct, že budeme hrát vaše nejoblíbenější letní pecky. Co ve vás vyvolává léto, dobrou náladu, pozitivní energii, co rádi posloucháte, aby vás to rozveselilo. Máme summer party, nejlepší songy za posledních 30 let. Tak pojďte nám napsat ten váš na 777-937-777 společně s tím, co dneska vaříte, kuchtíte, pečete, smažíte, ale grillujete, hlavně sebe, protože venku bude fakt horko. Tak nám to k tomu připište a hlavně, co vám zahrajeme a pro koho. Já se vám pokusím ta vaše hudební přáníčka splnit co nejvíce posluchačům. Do té doby Jennifer Lopez nebo třeba ATC, to jsme dlouho nehráli. Tohle ještě mnohem více muziky a po 11. hodině jenom podle vás.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
4: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Dobrá práce a skvělý tým?
6: V Shape Corp v Nýřanech je to realita.
5: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
6: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
5: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
6: Těšíme se na vás.
7: Hit Radio.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
1: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dni plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dostibaru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
2: Hi, it's me, Rita Ora.
3: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
4: On air.
2: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 11 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Český premiér Andrej Babiš chce spolu s ukrajinskými představiteli navrhnout evropským partnerům, kteří předali Ukrajině stíhačky F-16, aby financovali nákup 10 českých cvičných bojových letounů. Mělo by jít o L-39NG Skyfox pro ukrajinské letectvo. Včera to uvedl ukrajinský specializovaný portál Defense Express. Spojené arabské emiráty zakážou užívání sociálních sítí pro děti mladší 15 let, oznámila to tamní vláda. Podle agentury Reuters se tak emiráty stanou první arabskou zemí, která k tomuto omezení sáhne. Takové zákazy zavedly už Austrálie anebo některé evropské země, které se tak snaží děti chránit před škodlivým obsahem sítí. České tenistky Karolína Plíšková a Marie Bousková se dnes na travnatém turnaji v Nottinghamu utkají o účast ve finále. Zatímco bývalá světová jednička Plíšková před 10 lety v Nottinghamu triumfovala a předloni tam byla ve finále, Bousková si vylepšila maximum na travnatém povrchu. Společně se holky utkají po čtvrté. Dosavadní vzájemná bilance vyznívá o něco lépe pro Plíškovou. Český duel startuje ve 12 hodin. A teď už míříme k nám.
6: Jaké je to mezi nebem a zemí? Odpověď dnes můžete zjistit ve Velké Hleďseby, kde se koná stejnojmenná akce. Těšit se můžeme na ukázky práce jednotlivých složek integrovaného záchranného systému. A k vidění budou i speciální vozidla, třeba obrněný transportér. Některé aktivity navíc bude možné si vyzkoušet.
7: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
8: Jasná až polojasná obloha odpoledne na většině míst v České republice. Sem tam nějaká ta kapka deště, možné bouřky a nejvyšší denní maxima 29 až 36 stupňů Celsia.
9: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
8: Startuje 60 minut podle vás, kdy vy posíláte a my hrajeme. Nezapomeňte napsat, co dneska budete k tomu baštit, k tom vašim písničkám, hitům, to, co milujete. 777 937 777, hity na přání k vaření.

London Beat, You Bringing On The Sound. Tohle vám taky hrajeme. Každopádně vy nám píšete na 777-937-777, protože jsou tady hity na přání k vaření. Napsal nám tady Jirka, pěkné slunečné dopoledne na Hit Radio, chtěl bych zahrát své partnerce Marcelce něco od skupiny Queen. Marcelka dělá obalovaný květák, nové brambory, tatarka a já skládám konferenční stolek nebudu říkat značku té firmy, ale prostě skládám konferenční stolek. Díky moc, milující Jirka z Nýřan. Tak Jiříku, ať se ti stolek dobře podaří složit, ať tvoje milovaná Marcelka dobře uvaří ten váš dnešní sobotní oběd. A Queenie letí právě teď za vámi.

0: Moon. Já se tady tak vlním u toho mikrofonu. Rema, Selena Gomez, typický letní song. Ježíš Maria, už mi chybí jenom ten aperol, nebo mochítko, alebo taky Sex on the Beach. Užívejte si dnešního dne naplno, za minutku 11:45 hrajeme hity na přání k vaření jenom a jenom podle vás, tak nám tady píše ahoj Lonko, Zuzka Vlachová, lhota, vařím obalovaný sýr a rybu, nové brambory, zelenina, chtěla bych zahrát cokoliv od Roxette pro mé holky, ať se jim dnes podaří hasičský útok, děkuji, jste skvělí. Tak Zuzanko, já doufám, že ti uděláme radost, how do you do Roxette za chviličku, taky tady píše Martina, že bych chtěla DJ Boba. Bude. A ještě doplní Rosalyn. Tohle ještě mnohem více. A samozřejmě pište si dál na 777-937-777.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Housebrand Café, per favore?
3: Si, signora.
4: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
5: Všude dobře, domo nejlíp. Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho, co je domo, to se počítá.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Zase fronta do... My do toho Chorvatska snad nedojedeme.
8: Tak kde to vázne, Karle? Jsme kousek za vámi.
7: Co to je za zvuk, Milane?
8: No to víš, chlazený pivko. Sice ne alko, ale... A za chvilku bude kafíčko. Vždyť jsem ti říkal, pojď se mnou do Protraku. Tam mají všechno, i lednice a kávovary.
9: www.protruck.cz. Chlapi, jeďte už všichni do Protraku.
10: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
11: Dan Landa.
10: Mirá.
11: Rybičky.
10: Migové.
11: Jdeme na Hrady.
10: 8 hradů.
11: 8 víkendů.
10: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
11: Dan Landa.
10: Harley.
11: Tomáš Klus.
10: Single X.
11: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
10: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
11: www.hrady.cz.
12: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
13: Výprodej Radčice.cz. Nakupte si nejvýhodněji. Velký výprodej outdoorového a sportovního oblečení, bot a kempingového vybavení značek Hanach, Keen a dalších od 9. do 26. června v plzeňských Radčicích. Slevy až 80%. Nové zboží každý den. Více na výprodej Radčice.cz.
14: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
15: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodu.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: it snap.
1: Hity na přání k vaření. Někoho z vás bych chtěla na telefonu, takže volejte právě teď 800 937 937, pokud máte na srdci nějaký song, letní song, který ve vás evokuje takovou tu letní náladu, toho odpočinku, relaxu, užívání si s přáteli, s rodinou, s partnerem, partnerkou, prostě kýmkoliv, s čímkoliv, tak volejte právě teď a já se ptám, koho máme na telefonu. Haló?
2: Ahoj, to je Patrik.
1: Patrik?
2: Patrik, ano.
1: Odkud voláme, Páťo?
2: Prosím?
1: Odkud voláme?
2: Z Budišova.
1: Z Budišova. A co máme dneska k obědu?
2: Dneska k obědu, myslím si, že svíčkovou.
1: Hezky, pěkně. A vaříš ty nebo někdo jiný? To,
2: já nevařím. Já pomáhně mám synka v traktoru a nahrnujeme senáže.
1: Hezky, pěkně, tak opatrně v tom horku. Opatrně. Hodně pít vody, jo?
2: Pijem.
1: Co vám zahrajeme?
2: Synek má rád škvory, síla starých vín.
1: Škvory, no tak dáme škvory.
2: Takže já mu to tady dám na plný pecky a...
1: Jasně,
2: a on bude mít radost.
1: Pro syna a pro koho ještě?
2: Já bych řekl, že asi pro všechny, co dneska nějakým způsobem musí udělat nějakou větší fyzickou zátěž, popřípadě my zemědělci to musíme zkrátka pořád, kdyby si člověk nejradši lehl, ale
1: jsme rádi, takže, že vás máme.
2: Takže bych řekl, že tak nějak jako, kdo prostě, ať to ještě chvíli vydržíme a hlavně tam zaprší, no, takže ať všichni potom se schladěj.
1: Jasně, díky moc za tvůj telefonáč, kvory, síla starých chvíli letí za tebou, ahoj.
2: Děkujeme, ahoj.

0: I tohle hrajeme podle vás, pokračujeme dál, protože hity na přání k vaření jedou v plné proudu. Do toho naše summer party. Vy nám píšete spousty zpráv, díky za ně. Píšete na 777-937-777, nebo taky můžete na můj Instagram Lea Giongiosi, takové to typicky české příjmení. Každopádně píše nám tady posluchačka. Ahoj Lonko, jste úžasné rádio, peču kuřecí stehna, jelikož přítel jde na noční. Tvarušky nikdy nespí. Aha, tvarušky nikdy nespí, nevím, co ti myslíš, ale nevadí. Velký pozdrav z Loštic. Zahrajte prosím Marka Ztraceného, Bílá ti sluší, děkuji moc. Vaše věrná posluchačka, hezký den. Tak děkujeme za zprávu, Marek Ztracený se nám tady opakuje několikrát, takže určitě bude Mára, taky Juanes, La Camisa Negra, to posíláme do Brnečka, tam je krásně, pro Petru a její rodinu, no a nebude chybět ani Taylor Swift, o to jste si taky napsali, tak tohle ještě mnohem více muziky do pravého poledne, tak díky, že posloucháte.
1: Hit Radio.

0: Plzeň.cz. Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu udaliborky.cz.
1: Pozor, velká slevová akce vtedy.
2: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
3: I'm Ariana Grande.
4: It's Hozier.
5: On air.
3: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 12 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Dnes a zítra nás čekají velmi vysoké teploty. Varuje před nimi i Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí hned pro několik krajů republiky. Jihomoravský, Plzeňský, Ústecký, Středočeský, Královéhradecký, Liberecký a hlavní město Prahu. Dnes by mohl teploměr ukázat i 36 stupňů. Proto dbejte na pitný režim a pokud můžete, buďte ve stínu. Večer pak čekáme lokální bouřky. Pokud chcete zamířit k vodě na přírodní koupaliště, je potřeba hlídat si kvalitu vody. Rybník Kachlička na Havlíčkobrodsku je vůbec první místo v Česku, kde letos hygienici koupání zakázali. Voda je tady nebezpečná kvůli sinicím. Jenom o málo lépe na tom je Domanínský rybník na Žďársku anebo Stříbrný rybník v Hradci Králové. Třeba Vranovská i Brněnská přehrada jsou ale v pořádku. Ministerstvo dopravy plánuje do 5 let zrekonstruovat anebo vybudovat téměř 50 ploch pro kontroly nákladních vozidel. Budou především na dálnicích a silnicích první třídy. Cílem je lépe pokrýt území a zlepšit možnosti kontrol. Loni bylo zrekonstruováno nebo zprovozněno 10 kontrolních stanovišť. A teď ještě další zpráva od nás.
7: Nevšední podívaná se dnes chystá v Chodové Plané. V místním pivovaru se bude konat republikové mistrovství koulení pivních sudů. Na závodníky čeká trať dlouhá 300 metrů. Chybět nebudou komentované prohlídky pivovaru a připravený je i doprovodný program. Stachovská Bára Purkartová.
8: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
9: Počasí pro dnešní den jasno až polojasno, odpoledne až oblačno, místy přehánky nebo bouřky, bacha na to, ale nejvyšší denní maxima 29 až 630 stupňů Celsia.
5: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio.
9: Hezké dobré odpoledne, minutka po pravém poledni, nechte si chutnat, pokud právě baštíte něco dobrého. Já pro vás mám za chviličku překvapení, protože tady ve studiu nebudu sama. Teď už Summer Party v plném proudu, Black Eyed Peas, I Got a Feeling, právě teď. Tak volume doprava a hezké odpolko.

0: Black Eyed Peas, I got a feeling. Hezké dobré odpoledne, 5 minutek po pravém poledni. Summer Party jede jeden hit za druhým za posledních 30 let ty nejlepší letní songy. Ale pozor, pokud někdo rád chodíte třeba do kina a máte rád horory a české horory, tak já tady dneska nejsem sama, protože máme na světě novou českou hororovou komedii od režiséra Adama Kuse, který je tady dneska s námi. Adame, ahoj.
1: Ahoj.
0: A není to sám, protože máme tady i jednoho z herců, Jaroslava. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Kluci, venku horko, já jsem strašně ráda, že jste tady dneska s námi. Ale rovnou otázka, Adame, na tebe. Tahle party je dead. Já miluju horory, naši posluchači to vědí, že já jsem milovník hororu. Tak o čem je tahle party dead a proč třeba zrovna zombie, co jsem se tak dočetla?
1: Hele, a já bych řekl, že my tady v Čechách jsme zvyklí na to, že ty filmy jsou hrozně jako jednoduchý a vlastně o ničem. A my jsme se tohle snažili trošku změnit. Takže i když samozřejmě je to hororová komedie, tak ale má i nějaký myšlenky, nějaký témata a ty zombíci asi po vzoru 80. let, kdy vlastně symbolizovali nějaký konzum, tak my s tím pracujeme dost podobně, ale používáme je vlastně jako takový symbol, kterým komentujeme a tak trochu rejpeme do té současné mladé společnosti. Já nechci zase, aby to znělo kriticky. My jsme se snažili vejít vůči mladému divákovi velice úctivý. Ano. Dokonce už v některých recenzích nás hezky pochválili, jak ty postavy jako působí realisticky, že mluví realisticky. Někomu to zase vadí, ale to je samozřejmě o vkusu.
0: 100 lidí s tou chutí.
1: Ano, a taky o tom, jak moc se pohybujete mezi mladejma, že?
0: Ano.
1: Ale chci tím jenom říct, že ten film jako není primárně horor, není primárně ani jako čistá komedie, on hodně střídá žánry, což taky někomu úplně jako nevyhovuje, ale se vším tam pracujeme nějak účelně a vlastně se tím snažíme předat myšlenku, která je podle mě jako určitě pro mladého člověka dobrá k zamyšlení, aby trošku se mu otevřeli oči v té dnešní šílené době.
0: A když to tak shrneme a chtěl bys si naše posluchače pozvat na tvůj film?
1: No, když to shrneme, tak je to o několika mladých postavách, který každá z nich řeší nějaký svůj osobní problém. Myslím si, že to bude mladýmu divákovi hodně sympatický. Je to i hodně citlivý občas, jde to do nějakých emocí, no ale do toho samozřejmě, aby to nebyla úplně nuda, tak nám tam běhá pár zombíků, občas se člověk lekne, je to hodně s nadsázkou, ale myslím si, že i pro starší ročníky hodně tam třeba rejpeme do Vládi Polívky, který tam hraje sám sebe a řeší se nějaký svůj problém, jak ho všichni vnímají jenom jako herce z romantických komedií. Takže i jako skvělý. Takovýmhle způsobem je to trochu drzí.
0: Ty jsi nepřišel sám, režisér Adam Kus, tak my tady máme taky jednoho z hlavních představitelů, Jaroslava Urbance. Jaro, ještě jednou ahoj.
2: Ahoj.
0: Ty tam hraješ Romana, který je popisovaný jako takový nejistý. Jaký je to typ nejistoty? Takové to nevím, kdo jsem, nebo spíš nevím, proč jsem šel na tuhle party?
2: No, spíš je to takový nevím, proč tu jsem a co tam dělám a jak jsem se tam dostal. Je to velmi nesebevědomý, když to řeknu takhle, ňouma, který si vůbec nevěří a má vlastně jenom dvě kamarádky, pak teda už i třetí. A s těma zažívá to obrovský dobrodružství a zároveň bych řekl, že hodně vystupuje ze své komfortní zóny, kterou vlastně má. Byla to zábava.
0: Celé natáčení byla zábava.
2: Ano.
0: Tahle party je dead. My si za chviličku řekneme víc. Já našim posluchačům pustím další letní song, protože my tady jedeme summer party, nejlepší hity za posledních 30 let. No a my samozřejmě, kamarádi, přátelé, se na tenhle film ještě společně podíváme. Vydržte s námi. Come on,

0: Party z Eteru Hit Rádia, ale my tady máme i tahle Party je dead. Nový český, takový trošku hororový, komediální film Adama Kuse. Dneska je s náma ve studiu taky jeden z herců Jaroslav Urbanec. Adame, film vznikal jako projekt mladého týmu, který se nebojí vlastně žánru, který si zmiňoval, že je to takový multižánr, kde si každý najde takovou tu všeho chuť, zombie humor, satira, emoce, do toho známé tváře, zmiňoval si Vladimíra Polívku, ale tam je i Hynek Čermák, Martin Stránský, nebo Jiří Plojhar, jestli to dobře čtu, taky má někdo složitější příjmení než já, protože moje je Gion Giosi, čte se Děnděši a občas mi řeknou Degeši. Takže mladá krev plus taková stará garda, místy doslova krev, ale doufám, že jenom filmová. Tak jak bylo těžký sehnat vůbec jako finanční partnery, sponzory, tohle dát celý všechno dohromady? Palec nahoru.
1: Hele, bylo to strašně těžký a my jsme dostali tvrdý reality check, že když je člověk mladý a nemá žádný renomé,
0: ano,
1: tak dosáhnout na nějakou podporu jako z těch veřejných zdrojů financování, lomítko od státu, je jako téměř nemožný. A tak nám zbylo jenom obrátit se na nějaký soukromý sektor, takže sponzoři, investoři a teda jako strašně děkuju všem, kdo nám věřili, protože opravdu jsme přišli od nikud, jenom prostě s nějakým nápadem, ale ten nápad jako podle mě je svěží a je úplně něco jiného, než co tady normálně vzniká. To spoustě lidem vadí, ale naopak si jako myslím, že právě jako mladýmu divákovi to může nabídnout prostě něco, co tady není k vidění. A tím, že i celý ten štáb je mladý, tak samozřejmě jo, tak máme takový ty tendence porušovat nějaký ty konvence, že jo. A
0: pravidla jsou jako od toho, aby se porušovala.
1: Jasně, zatím jako v recenzích jsme se dočetli, že jo, že jim tam všem chybí na konci ten pořádný zombie masakr, jenomže o tom ten film jako není, jo. My právě se snažíme třeba hrát na nějaký jiný noty, jít třeba trošku po nějakých emocích a tak dál. A ty diváci na to prostě nejsou zvyklí, takže já bych asi řekl, že kdo na to chce jít do kina, ať jde bez jakýhokoliv očekávání a myslím, že může být jenom překvapený.
0: Skvěle řečeno. Jaroslave, pojďme k tobě. Pojď nám prozradit třeba nějakou pikantní nebo zábavnou, vtipnou, legrační historku z natáčení. Co jsi zažil, co se ti stalo, nestalo? Bojím se podle toho úsměvu teď.
2: Tak napadá mě opravdu jenom jeden zážitek a to je ten, že jsme točili v noci.
0: Aha.
2: A točili jsme v lese a vykopal se hrob. A teď mám pocit, že režisér Adam a nebo někdo jiný, teď nevím, říkali pozor, je tu velká díra, dávejte pozor, hlavně opatrně, hlavně do ní nikdo nespadněte, jo, víte o tom. No tak já o 5 minut později jsem do ní hodil takovou krásnou šipku, že jsem opravdu pak po zbytek večera nemohl chodit. A pak mě moje úžasná kolegyně Péťa Zábrocká s Lucinkou Pokornou brali za rameno a odváděli do karavanu. Tak to je třeba jeden z takových, těch vtipných
0: historií. Takže to byl takový jako vykopaný hrob.
1: A já jenom doplním, že ještě o dalších 5 minut po něm tam spadnul zvukař a ještě za dalších 5 minut tam ten samý zvukař spadnul znova.
2: My jsme hrozně šikovní.
0: Ale doufám, že nikomu se nic nestalo. Všichni jsou, jo, přišli v pořádku.
1: Jasně, bylo to super.
0: Nějaká scéna taková, nenatočila se tam jakože z backstage.
1: Ale ani ne,
0: jako,
1: takhle, jako na rovinu, jo, prostě tím, jak to vznikalo, samozřejmě s malým rozpočtem na koleni, tak jsme byli rádi, že jsme vůbec ten film dali dohromady, což určitě jako za to nám patří nějaký jako skoro i obdiv, si myslím, že bychom si zasloužili za ten malý rozpočet a co jsme tam vykouzlili, ale to už si musí každý v sobě nějak jako urovnat sám, no.
0: Skvělý, my jsme za chviličku zpátky a teď už posíláme další typický letní song, nádherný song pro vás všechny, Beautiful Day a kapela U2, jsme Hit Radio.

0: Beautiful Day, tohle všechno vám přejeme z našeho studia Hit Rádia, kde nejsem sama. Se mnou je tady režisér Adam Kus a taky herec Jaroslav Urbanec. Tahle party je Dead, nový český takový hororový komediální film, kde si každý najde to svý. Prosím tě, Adamku, chtěl jsi mladým divákům něco říct přímo, nebo spíš vytvořit takový ten bláznivý svět, ve kterém si na to přijdou sami?
1: Hele, je to dobrá otázka. Já prostě zastávám názor, že filmy mají být o něčem. Mm-hmm. Jsou to drahý záležitosti, to médium je hodně silný pro diváka, takže mě prostě bytostně vadí takový ty filmy, které prostě jsou o ničem, nebo mají pointu, kterou jsme viděli už prostě 150krát. A tak jsme se snažili do toho filmu dát nějaký poselství a jak zatím zjišťuju, tak spoustu lidí ho tam vlastně vůbec nechce. Mm-hmm. Je to až jako smutný občas. Každopádně, jak jsem řekl, no, prostě žánr zombie komedie je tam proto, aby to toho mladého diváka trochu chytlo a pod pokličkou je tam schovaných opravdu jako spoustu věcí, spoustu referencí, spoustu myšlenek, spoustu satiry a kritiky a teď už je to jenom na divákovi, jestli je tam chce vidět nebo nechce. Já si myslím, že by bylo dobrý tomu tu šanci dát.
0: A na to navážu další otázkou, protože premiéra už proběhla. Můžeme to vidět v českých kinech, CineStar, Cinema City a podobně. Takže přátelé, určitě si na to zajděte, pokud jste taky takový jako milovník a zvědavec českých nových filmů a projektů mladé generace, tak určitě zajděte, třeba nemám plán na dnešní večer, kdybyste někdo chtěl jít se mnou do kina, tak my zajdeme na Tahle party je dead. Pojďte zmínit sociální sítě, protože ty dneska frčej.
1: Máme samozřejmě na všech platformách TikTok, Instagram, i na Facebooku jsme, ještě na YouTube máme kanál a najdete nás pod názvem filmu Tahle party je dead, případně pod zkratkou TPJD, jako Tahle party je dead, pod tržítko film a máme tam spoustu věcí, spoty, trailery, ukázky z filmu, ale i takový blbiny okolo, takový ty instagramový a tiktokový trendíky.
0: Jasně.
1: Ať je to zábavný.
0: Takže prosím vás, kdo máte sociální sítě, teď hned vyhledávejte, dejte sledovat. A Jaro, pojďme k tobě. Mladá generace, nová svěží herecká krev v tomto filmu. Jak jsi se vůbec k tomu dostal a koho tam můžeme třeba ještě vidět?
2: Já jsem se k tomuhle projektu dostal díky právě Ádovi. Mm-hmm. My jsme vlastně už dřív spolupracovali na jeho studentském filmu a potom mi jednou zazvonil telefon, jestli bych si nechtěl zahrát v jeho prvním celovečerním filmu, tak já jsem hned byl nadšen a řekl jsem, že určitě, protože je velmi těžké se někde ukázat. A mimo to můžete tam vidět úžasný moje tři herecké kolegyně, což je Peťa Zábrocká, mm-hmm. Lucinka Pokorná a Natálie Dvořáková, kde všichni stvárňujeme takové odlišné charaktery a byly naprosto perfektní. Všichni jsme se tak stmelili a byli jsme jedna parta. Bylo to strašně krásný a moc si týhletý zkušenosti vážím.
0: Pánové, kdybyste měli říct jednu jedinou věc, kterou si má mladý divák z filmu odnést, co by to bylo? Kromě toho, že samozřejmě na halloweenské party se nemá nikomu věřit, to víme.
1: Ale já udělám takový lehký spoiler. Ten film obecně, jeho hlavní téma je nějaký vliv, nebo můžeme říct hezký anglický slovíčko influence. Takže my tam komentujeme to, jak prostě je vlastně těžký najít si nějakou svoji vlastní agendu, nějakou svoji vlastní personu, jak jenom přebíráme to, co vidíme, slyšíme někde jinde. A to je podle mě silný téma, který hodně jako souvisí se sociálníma sítěma, s televizí, s nějakýma vzorama, jako rodičema, nadřízenýma a tak dále. A to je asi to hlavní, jako nad čím by se potom ten divák mohl zamyslet, jak to má vlastně on sám v sobě.
0: Tolik režisér Adam Kus, děkujeme, že jsi dneska přišel. Jaro, co u tebe?
2: Tak
0: prostě přijďte do kina, no, k tomu dobrý popcorn, ano, pojďte si ano. Vychutnat nový film. Mladé svěží krve, Tahle party je dead.
2: Ano, ano, přijďte do kina. Já nevím, já už jsem.
0: Kluci, díky moc, že jste dneska

0: přišli. Kamarádi, vy si do kina určitě zajděte, tahle party je dead a vy mějte, kluci, hezký léto.
1: Díky moc.
0: Ahoj.
2: Děkujeme.
3: Ahoj.
4: Ekonomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekonomy.cz. Vše pro vaši lásku.
5: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
7: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
8: Zavratné mega slevy!
9: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
10: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
11: Dissolvest. Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Dissolvest.
12: My v Isolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba? Isolvest.
11: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
12: Isolvest. Tak zavolejte ještě dnes.
11: Isol-vest.cz.
13: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
14: Senkor.
15: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
16: Kdo šetří, má za 3.
17: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
16: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
17: Zítra ušetříme.
16: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
18: Zase fronta do... My do toho Chorvatska snad nedojedeme.
19: Tak kde to vázne, Karle? Jsme kousek za vámi.
18: Co to je za zvuk, Milane?
19: No to víš, chlazený pivko. Sice ne alko, ale... A za chvilku bude kafíčko. Vždyť jsem ti říkal, pojď se mnou do Protraku. Tam mají všechno. I lednice a kávovary.
20: www.protruck.cz. Chlapi, jeďte už všichni do Protraku.
21: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
22: Zábava vlny tobogány.
23: Co vás čeká?
22: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
23: Plno tobogánů a skluzovek.
22: Tak všichni rychle do plavek.
23: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
22: Relax, drinky, animace.
23: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
22: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
21: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

me hear you say, "Ho."

Summer Party v plném proudu, 7 minutek po půl jedné, hezké odpoledne, doufám, že si ho užíváte. Horko dodržujte pitný režim a k tomu náš playlist, protože Summer Party potrvá až do nedělních 18 hodin. Já se s vámi taky pro dnešní den rozloučím, zítra s vámi nebudu, bude s vámi můj úžasný kolega Kubík Urban. Každopádně rozhodně si náš playlist nenechte ujít a užívejte si naplno ty pohodičky. Léta, zítra je léto, oficiálně startuje. Tak to by bylo, abychom si nezahráli tenhle song. Pomáda, takový typický film do letních kin. John Travolta, Olivia Newton, taky M People, Mambo Taliano a spousty dalších skvělých hitů. Tak čau.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
1: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: firma na zážitky
3: CZ. Porsche Plzeň.
5: Hledáte ojeté auto, kterému můžete věřit? Teď je ten správný čas. Vybrané modely v Porsche Plzeň pořídíte za hodně snížené ceny. A přitom bez kompromisů a v kvalitě. Každý vůz je prověřený, zkontrolovaný a připravený na další kilometry. A jako bonus získáte 3 servisní prohlídky zcela zdarma. Stačí jen využít financování. Tak to už je pořádná porce, nemyslíte?
6: Jaká porce? Teď prodáváme auta.
3: Porsche Plzeň.
7: Budíte se v noci horkem? Postele Losiná představují speciální chladicí matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují noční probouzení. Pořiďte si u nás chladicí matrace ještě před létem. A pozor, do konce června sleva 10%. Tak to nezaspěte.
8: Postele Losiná.
9: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kenpec Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.canpack.com.
10: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech, s ním minutu před 13. hodinou Bára Škrybová, mějte krásný sobotní odpoledne. V Plzni máme hlášenou nehodu dvou osobních aut v ulici Suková, tvoří překážku na vozovce, ale s opatrností tudy projedete. D5, trasa rozvadu v Praha, hlásí na 133. kilometru porouchané vozidlo a to je pro tuto chvíli vše, tak šťastnou cestu a vaše dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Práce domů, to může být dlouhá cesta, ale nemusí být nudná.

0: jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio FM+.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
0: On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
4: 13 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. V českých městech kvůli vedrům přibývají pítka nebo takzvaná mlžítka. Vyrůstají nejenom v Praze nebo v Brně. Nově fungují taky třeba v Českých Budějovicích, v Plzni, Liberci nebo v Kutné Hoře. Často vznikají i přímo na popud obyvatel. Nejčastěji jsou na zpevněných plochách, které se nejvíce zahřívají. Informuje o tom Česká televize. Osoby samostatně výdělečně činné letos zaplatí na sociálním pojištění méně. Důvodem je snížení minimálních záloh, které se promítá i do paušální daně. Jak to mají ti, kteří platí, vysvětluje mluvčí finanční správy Patrik Madle.
5: Nová výše měsíční paušální zálohy v prvním pásmu paušálního režimu po snížení bude 9 162 korun a novou výši paušální zálohy bude poplatník platit poprvé 20. července. Ke snížení paušální zálohy dochází zpětně za období od 1. ledna do 30. června.
4: Poplatníkům tak vznikne přeplatek ve výši 4 932 korun. O tuto částku si můžou snížit paušální zálohu splatnou letos v červenci. Izraelský útok na jihu Libanonu zabil navzdory příměří 16 lidí. Dalších 12 osob bylo zraněno a převezeno do nemocnic. Od pátku má přitom platit klid zbraní dohodnutý mezi Izraelem a libanonským proíránským hnutím Hizballáh. Motocyklový jezdec Filip Salač ovládl třetí trénink na domácí velkou cenu České republiky v Brně v kategorii Moto 2. Jediný český účastník mistrovství světa se na Masarykově okruhu jako první v Moto 2 dostal pod hranici 1 minuty 58 sekund a je novým držitelem traťového rekordu.
6: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
7: To, že je venku hic a panují nám tropy, to si tady asi ani vůbec nemusíme říkat. Oblohu máme k tomu jasnou až polojasnou, ale je třeba si určitě připomenout, že dneska hrozí přívalové deště a silné bouřky, takže sledujte radši radar, měly by přijít odpoledne. S večerem už se pak ale zase vyjasní.
0: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio FM+.
7: 2 minuty po 13. hodině na Hit Radio FM+ došlo ke střídání stráží. Krásnou letní sobotu přeje Bára Škrybová. Summer Party pokračuje a bude to jízda. Rozjedou to třeba Krištof nebo Vanilla Ice a teď hned to na nás vybaví Las Ketchup a Serehe. Užívejte.

Krištof, hned teď, pojď být světlometem. Já teda nevím, světla máme dost a dost. Možná bych spíš než ten světlomet nějaký stín. Je horko, je šílený horko. A na Hit Radio FM Plus nám příznačně pokračuje summer party na Hit Radio a pojede až do zítřejší 18. hodiny. Co děláte takhle odpoledne, když máme takovýhle parádní leto? Jedete třeba k vodě, nebo nás posloucháte u nějakého kiosku na koupáku, to se taky dá. Ležíte na zahradě u bazénu, anebo to léto třeba vůbec nemáte rádi a jste schovaní a čekáte, až to přejde. Taky můžete být v práci, to je bohužel taky možnost. No napište mi, ať se tady tak jako hezky propojíme při té naší summer party a ať víme, že si to užíváme spolu. Můžete klidně třeba i někoho pozdravit, jenom to nevadí, já to ráda do éteru přečtu, je to na vás. WhatsApp je 720 870 237, jestli tu vaši zprávu napíšete, nebo jestli ji namluvíte, to už nechám čistě na vás. Mějte krásný letní sobotní odpoledne, laďte při tom summer party, to je jasný. My se teď trošku ochladíme hudbou. Ice Ice Baby, Vanilla Ice.

0: goes. Becky Hill and Topic na Hit Radio FM Plus v rámci naší summer party je s 18 minut po 13. hodině. Bára Škrybová zdraví a já jsem se vás před chviličkou ptala, co děláte při takhle horkým letním sobotním odpoledni a na WhatsApp 720 870 237 mi přišlo pár vzkazů. Ahoj Báro, jsme bohužel v práci, ale ladíme vaší summer party a utíká to mnohem líp. Pozdrav prosím celý tým na směně, Jarku, Zdeňku, Alču a Marťu a kouká na nás i Marek, tak toho taky, ať se nezlobí. Přejeme pohodovou sobotu, ahoj Lada. Laduš, ale tohle vypadá na krásný pracovní kolektiv. To já vám přeju, to si užijte. A samozřejmě vás všechny zdravím, jak si to Laduš přeje, i toho Marka teda, který kouká. Tak ať vám to uteče a díky moc, že ladíte naší summer party Hit Radio FM+. Za chviličku Robbie Williams, nebo taky Song DNA a taky Backstreet Boys si dáme. Tak nikam nechoďte a laďte.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Housebrand Café, per favore.
3: Si, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.

0: na krony.cz.
1: Potřebuje váš domov nová plastová či hliníková okna a bezpečnostní dveře? Chtějte kvalitu a zkušenosti firmy PG Okno Třemošná. Chtějte jejich plastová.

0: To jsou Hrady.
1: www.hrady.cz.
2: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Hit Radio FM+.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

To jo, tohle je summer party a skoro vlastně i retro víkend. Rok 95 a prvotina kapely Backstreet Boys. Takže vlastně už úplně normálně klasika, můžeme říct. A když se teď podíváme do roku 1866 a konkrétně tedy do 30. května, tak tady měla premiéru zase jiná hudební klasika a byla to Prodaná nevěsta od Bedřicha Smetany. Jo, já vím, že si možná teď říkáte, že je opera nic moc, že to není nic pro vás, že vás to teda nezajímá, ale vůbec jako nenechte se mýlit, jo. Na zámku Liteň totiž připravují na 29. srpna speciální open air verzi Prodané nevěsty, která spojí slavnou českou operu s moderním videomappingem, s tancem a atmosférou staročeské pouti. A diváci se tam mohou těšit na velké projekce, na kejklíře i na originální scénu přímo v historickém zámeckém areálu. A organizátoři navíc slibují svižnou verzi opery, ve které zazní všechny známé árie ve špičkovém provedení. Takže jako myslím si, že tady by to opravdu mohla být cesta. Prodaná nevěsta 29. srpna, zámek Liteň u Berouna. Lístky koupíte na webovkách zámku a nebo taky přes ticket portál. My pokračujeme tady v naší klasice, hit rádiový a letní, a dáme si Pedro Ježišmané.

0: Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si, ladíte Hit Radio FM Plus a vy jste si vzpomněli teď na mě a ještě jste mi poslali na WhatsApp 720 870 237 pár zpráv o tom, co takhle při extrémně letním odpoledni děláte. A mám tady zprávu, my v bazénu samozřejmě a s vaším rádiem, děkujeme. No a k tomuhle vzkazu je připojena i fotka bazénu. Je tam lehátko, je tam míč, je tam malý chlapeček, se koupé, má na hlavě kšeltovku a křidílka na plavání a je to teda opravdu jako krása. Z té fotky čiší úžasný léto, až vám to teda závidím. Ale přesně takhle to má vypadat. Užívejte úplně nejvíc, jak můžete a laďte summer party za chvíli třeba. To je za mě teda jedna z těch opravdu velkých letních pecek a je to teda pecka i z dětství a je to krásný. A další pecky budou následovat, nechte se překvapit. A krásnou sobotu vám všem přeje Bára Škrybová.
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma, bez závazků, bez háčků, jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
2: Všude dobře? Domo nejlíp. Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho. Co je Domo, to se počítá.
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Plzně. 23. až 25. června se promění plzeňský amfiteátr v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také kultovní muzikál Drákula. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.

0: Lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: Léto na zámku Blatná letos otevírá velká představení pod hvězdami. Už začátkem července vás čeká operní gala koncert Štefana Margity, komedie o lásce s Karlem Rodenem a Janou Krauzovou, oblíbené představení Vše o mužích divadla Studia 2 i legendární Šíleně smutná princezna přímo na místě, kde se natáčela. Zažijte kulturní léto na zámku Blatná. Počet míst je omezený. Vstupenky na zámek-blatna.cz.

0: mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu FM+.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
0: Hitradio FM+.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Víte, co je nejlepší k víkendové snídani? Lea Děnděši.
1: Dobré ráno.
0: Spousta energie, skvělá nálada a vážných informací jen tolik, kolik jich pro víkend potřebujete.
1: To byl spíš pozdrav nějaký indiánský, ne?
2: Asi jo.
0: Víkend je lepší s Hit Rádiem.

0: Minut kru 14. nám hraje takováhle paráda na Hitrádiu FM plus Ella Henderson a Rudimental Alibi. Nejlepší dopravní servis na západě Čech, opatrně na D5C, 63. kilometr, trasa Praha Rozvadov, je tady porouchané auto. Jinak se jezdí takhle v sobotu odpoledne. Klidně, šťastnou cestu a vaše dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hitradio FM Plus.
6: 14 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Dnes a zítra musíme počítat s velmi vysokými teplotami, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí hned pro několik krajů republiky. Jihomoravský, Plzeňský, Ústecký, Středočeský, Královéhradecký, Liberecký a hlavní město Prahu. Dnes by mohl teploměr ukázat i 36 stupňů Celsia. Na okraji společnosti žije až 1,5 milionu Čechů. Ohrožených chudobou je asi 15,5% dětí. Vyplývá to z analýzy Centra ekonomických a tržních analýz. Mezi takzvané neviditelné žijící na okraji společnosti patří například samoživitelé, mladé rodiny, osamocení seniori nebo chudí studenti. I přesto podíl dětí ohrožených chudobou je v Česku třetí nejnižší v Evropské unii. Americký prezident Trump má na kontě další trapas. V krátkém rozhovoru pro italská média v Bílém domě řekl, že ho italská premiérka Meloniová tak zoufale prosila o společnou fotku, až mu jí bylo líto a vyfotil se s ní. Meloniová výrok odsoudila jako nesmysl. Italský ministr zahraničí pak zrušil plánovanou cestu do USA. Brazilský míčový kouzelník Ronaldinho by se mohl po 11 letech od ukončení kariéry znovu představit v soutěžním fotbalovém zápase. Mistr světa z roku 2002 chystá podle italských médií ve 46 letech comeback v barvách třetiligové Raveny. Není ale jasné, jestli se jedná pouze o propagační akci, nebo jestli bude Ronaldinho opravdu hrát.
7: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
0: Dnešní teplotní maxima měříme na 35 stupních Celsia, je převážně jasno až polojasno, ale později odpoledne čekáme bouřky a přívalové deště. Večer už by se mělo pak zase vyjasnit.
5: Posloucháš Summer Party Hitradio. Summer Party Hitradio.
0: 3 minuty po 14. hodině Summer Party pokračuje, a to až do nedělní 18. hodiny. S vámi aktuálně Bára Škrybová, užíváme si, zítra je první letní den, máme počasí takový, jaký máme, co dělat jinýho. Posílám I See You Chipego, jdeme pařit.

Urban Cookie Collective, The Key, The Secret. Tak tahle písnička bude přesně za 8 dní slavit 33. narozky. Vylezla totiž 28. června v roce 93, takže je to jasný letní hit. Sobota 20. června dneska, zítra první letní den, přesně za týden už bude odbíhat i první den letních prázdnin. To je taková paráda. Tohle období je prostě úplně nejkrásnější z celého roku. Vánoce, fajn, ale to léto a letní prázdniny, to je prostě boží. Už máte naplánovanou dovču? Jedete někam nebo třeba vůbec? Moře, český kemp, hory, Alpy, zahrada nebo chata? Co máte v plánu? Pochlubte se mi na WhatsApp 720 870 237. Na Hitrádiu FM Plus budou pokračovat jen samý letní hity, protože tady jede summer party na plný pecky. Simple Plan budou a taky Debbie, Touch the Sun. No a vy mi teda mezi tím nezapomeňte dát vědět, kam vyrážíte za tou dovčou. A teď ta slibovaná Debbie, jdeme se dotknout slunce, což teda aktuálně není vůbec těžký.

0: Simple Plan Crazy v rámci naší summer party na Hit Radio FM plus 17 minut po 14. Bára Škrybová zdraví. Za týden máme letní prázdniny, ptala jsem se vás, kam vyrážíte na dovču. Na WhatsApp 720 870 237 mi píšete. Ahoj Báro, my letos vyrážíme na týden do Chorvatska a pak ještě na pár dní pod stan na Lipno. Děti už odpočítávají dny do prázdnin a my s nimi. Krásnou summer party všem, Hanka. Hani, ale to je paráda, to si užijete jak zahraničí a moře, tak Čechy, takhle to má být. Super, díky moc, užívejte. Aneška, zdravíme z práce, dovolená nás čeká až v srpnu, ale už teď máme zamluvené Alpy, nemůžeme se dočkat horského vzduchu, protože toho vedra už máme dost. Hit Radio nám dneska dělá společnost na celé směně. Jo, Aneško, ty hitce jsou teda jako šílený. Já si říkám, proč je to vždycky jako z extrému do extrému. Buď máme bundy, anebo to udělá šup a je to jak rána palicí. A něco mezi, kdyby bylo, tak by to teda za mě byl ideál. Aneško, přeju celé směně krásný sobotní odpoledne, ať vám to uteče. A ještě tady mám jednu zprávu od Adama, to je náš věrný posluchač a píše: Ahoj Báro, my jedeme na letní dovolenou do Beskyd Wellness Hotel. Ty jo, ale to je velká paráda, Adame. Moc díky všem za vaše zprávy, summer party pokračuje, buďte s námi.
1: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
2: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
3: Mzdy. Práce, kterou nikdo nevidí, dokud se neudělá špatně. My v HLB Proxy víme, jakou má cenu, když se udělá dobře. Hledáme zkušenou mzdovou účetní nebo účetního do týmu v Praze, Českých Budějovicích nebo Klatovech. Stabilní firma, férové podmínky a kolegové, kteří svoji práci rozumí. Více na proxy.cz.
4: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
5: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu u Daliborky nepomuk.cz.

0: I každý letní den na výjimečný. Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Ale taky letní song jako víno. Justin Timberlake na Hitrádiu FM+. Tak kdo jste vyrazil k vodě? Buďte v klidu, zatím je to všechno vhodné ke koupání, nebo aspoň drtivá většina, takže klidně vyrazte. Ale pozor, je třeba dodržovat nějaká pravidla. Takže hlavně žádné šup do vody, třeba z rozpáleného ručníku, nebo když například přijedete na kole, to vůbec ne. Protože když jste přehrátí, je třeba dát tomu tělu chvilku. Nejdřív si tady ve vodě namočte nohy, ruce, zátylek a až potom se ponořte. Já vím, ono to pak nevypadá hrdinsky, jakože hele, já tam vlezu hned a ta studená voda mi nic nedělá, ale to už asi máme za sebou, ne, tohle machrování, to jsme dělali jako děti. Teď už nám jde spíš o nás samotný, takže do vody opravdu postupně. Další věc, nechoďte se koupat úplně sami. Stačí křeč, uklouznutí nebo silnější proud třeba a problém je tady opravdu hned. Parťák na břehu se opravdu hodí a pozor taky na klasiku, jo, což je alkohol a koupání. V horku se alkoholu nebo účinky alkoholu násobí a člověk pak rychle ztrácí odhad i sílu. Takže takový souhrn. Postupně do vody, hlídat se navzájem a občas pauza ve stínu s pitím v ruce a pozor na peří a žádný alkohol. Prostě mám k těm bazénům a ke koupalištím a k cestám do kempu a tak dále. Další letní hit v rámci naší summer party. Luna Bailando. Bye.

nářez. Pussycat Dolls a Doncha. My jsme měli kočku a ta se jmenovala Bonča. To nevadí. 14 hodin 41 minut. Bára Škrybová s vámi. No, máme summer party v plném proudu. Běží nám sobotní odpoledne. Je přesně 14 hodin 41 minut k tomu. Do 15. si pustíme samozřejmě další skvělý hity. Sweet Caroline, ano, bez toho by ta letní nálada nebyla samozřejmě úplná. Půjdeme spolu taky na pláž, jak jinak. Tak z tohoto horko a ta pláž a to moře třeba vyloženě čiší. Song on the Beach už za chvíli na Hit Radio FM+. A nezapomeňte taky na to, že v příštím týdnu rozdává Divoký západ zase 2000 korun. A to na vaše tankování. Jenom když nám pošlete dopravní info na WhatsApp 720 870 237, tak na to nezapomeňte a směle do toho zase ten příští týden.

0: velikosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 27. června v letním kině v Příbrami. Těšíme se na vás.
5: Dobrá práce a skvělý tým?
6: V Shape Corp v Nýřanech je to realita.
5: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
6: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
5: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@shapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
6: Těšíme se na vás.
7: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dni plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dostibaru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
8: Hit Radio FM Plus.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Ahoj, tady je Tomáš Klus. V podcastu Poslouchej mě si Iva Hačmusa povídala s psychoterapeutkou Petrou Vinčovou o duševním zdraví dětí.
1: Ta důležitá informace, kterou děti potřebují dostat, jsem tady, když mě budeš potřebovat. Není to o tom, že bychom děti měli kontrolovat.
0: Tento a další rozhovory najdete v podcastu Poslouchej mě na webu Hitrádia. Nebo si je přečtěte v knize Velké starosti malých lidí, která vychází u nakladatelství Grada. www.hitradio.cz

0: Teda ale to je letní song On the Beach na Hitrádiu FM Plus 2 minutky před 15. hodinou. Bára Škrybová zdraví, jdem se mrknout na dopravu. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Aktuálně se jezdí klidně, tak šťastnou cestu i nadále a vaše dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Mamma mia. No tak to řekni. Mamma mia. Zaspívej to a zažij to. Noc s operou uvádí muzikál Mamma mia. 25. až 27. června v amfiteátru Lochotín. Poslední místa na nocsoperou.cz. Porsche
3: Plzeň. Hledáte ojeté auto, kterému můžete věřit? Teď je ten správný čas. Vybrané modely v Porsche Plzeň pořídíte za hodně snížené ceny. A přitom bez kompromisů a v kvalitě. Každý vůz je prověřený, zkontrolovaný a připravený na další kilometry. A jako bonus získáte 3 servisní prohlídky zcela zdarma. Stačí jen využít financování. Tak to už je pořádná porce, nemyslíte?
4: Jaká porce? Teď prodáváme auta. Porsche Plzeň.
1: On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hitradio FM Plus.
6: 15 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Povinně elektronicky by měli lékaři vést zdravotnickou dokumentaci od roku 2029. Dříve by měly být povinné e-žádanky od července 2027 na zobrazovací vyšetření, rehabilitace a koncilia. O půl roku později na laboratorní vyšetření. Termíny jsou součástí novely zákona o elektronizaci zdravotnictví, kterou připravuje Ministerstvo zdravotnictví. Zatímco Česko se potýká s vedry, Švýcarsko a Německo zasáhly silné bouřky. V německém Rastatu zasáhl blesk na sportovní akci 9 lidí. Na severu země utrpělo kvůli bouři zranění 13 návštěvníků hudebního festivalu. A ve Švýcarsku padající větev zranila 16-letou dívku. Tenistka Marie Bouzková vyhrála na turnaji v Nottinghamu české derby s Karolínou Plíškovou 6-4, 6-1 a postoupila do jubilejního 10. finále na okruhu WTA. Nasazená čtyřka zabojuje o 4. titul na elitním okruhu a 1. z travnatého povrchu. V nedělním rozhodujícím utkání se střetne s Američankou Navarovou nebo Švýcarkou Golubicovou.
1: Fotbalový servis.
6: Čeští fotbalisté se na mistrovství světa v Americe po čtvrtečním zápase proti Jihoafrické republice v Atlantě přesunuli letecky zpátky do Dallasu, kde mají během šampionátu základnu. Trenér Miroslav Koubek včera svým svěřencům po náročném programu naordinoval volnější den. Dneska už se mužstvo v komplexu v Mansfieldu vrací do tréninku a začne se připravovat na závěrečný duel skupiny s domácím Mexikem.
7: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
0: Aktuálně měříme kolem 35 stupňů Celsia, je třeba počítat i s bouřkami a přívalovými dešti, s večerem se ale zase vyjasní. V noci už by pak mělo být zase jasno až polojasno a teploty kolem 18 až 19 stupňů.
1: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio FM Plus.
0: 15.03. Kdo nás ladíte, užíváte si ty největší letní hity a tu nejlepší letní náladu, kterou vám tady už od včerejších 15 hodin předáváme. Takže už 24 hodin, paráda. A pojedeme až do zítra do 18. Bára Škrybová přeje krásný den, je tady Ricky Martin.

10 minut po 15. na Hit Radio FM plus Cyril Stumbling in venku, šílený hit. Pojďme se podívat radši na pitný režim. Ano, řeší se to pořád, já vím, ale protože opakování je matka moudrosti, tak si to zopakujeme i my tady na Hit Radio FM plus. Takže v tomhle hitu je pití opravdu absolutní základ. Odborníci radí vypít 2 až 3 litry, možná vysrknete i víc, protože když je nad 30 stupňů, tělo ztrácí tekutiny mnohem rychleji, než si člověk uvědomí. Je třeba pít, než přijde pocit žízně. To totiž znamená, že už je organismus lehce dehydrovaný, takže ideálně pijte průběžně během dne, a to nejlépe obyčejnou vodu, případně minerálky nebo lehce ředěné šťávy. Nejlépe mějte lahev s pitím pořád po ruce. A zkuste omezit alkohol, to je pořád stejný, a taky hodně sladký limonády, na ty se taky zkuste vykašlat, protože ani jedno tělu moc nepomůže, spíš ho ještě víc zatíží. Užívejte retro party, ne retro party, máme summer party na Hit Radio FM+. Mám pro vás teď Pink, i to je obrovská letní paráda. Krásný letní sobotní odpoledne. Já jsem Bára Škrybová, jsem tu s váma až do 18. Juchu.

0: Aha, aha, Rose, Bruno Mars a Paté na Hitrádiu FM+. Sice už máme teda 17 minut po 15. hodině, ale ještě se toho dá spoustu stihnout. Velká část soboty je před námi a taky celá neděle, takže kdo vymýšlíte nějaký program ještě na tento víkend, tak se koukněte k nám na web www.hitradiofm+.cz. Tam máme velmi obsáhlou sekci tipů, kam vyrazit tady v rámci našeho krásného západu Čech. Až se budete někam vydávat, určitě přitom laďte naši summer party Hitrádio FM+. A ta jede až do zítřejších 18 hodin. A tohle jsou Kamarád Feel Alive, jedna z pecek, kterou si dáme už za chviličku. Tak mějte krásné odpoledne a díky moc, že jsme přitom s vámi.
1: Na velikosti záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Kdo šetří, má za 3.
3: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Zase fronta do... My do toho Chorvatska snad nedojedeme.
7: Tak kde to vázne, Karle? Jsme kousek za vámi.
6: Co to je za zvuk, Milane?
7: No to víš, chlazený pivko. Sice ne alko, ale... A za chvilku bude kafíčko. Vždyť jsem ti říkal, pojď se mnou do Protraku. Tam mají všechno, i lednice a kávovary.
8: www.protruck.cz. Chlapi, jeďte už všichni do Protraku.
9: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak honem, ať vám neuletí!
11: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
13: firma na zážitky
11: CZ.
14: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
15: Senkor.
2: Hit Radio FM+.
16: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

15.29, ladíte Hit Radio FM Plus, Summer Party jede a já jsem vás před chvilkou posílala k nám na web www.hitradiofmplus.cz a to v rámci tipů, kam vyrazit, protože jich tam najdete opravdu spoustu a až tam budete, tak si tam pusťte rovnou třeba i live s Jirkou Pelnářem. Tam najdete úplně všechny epizody, i tu úplně nejnovější a to je ta, která na Hit Radio FM Plus běžela tento čtvrtek a Jirkovým hostem byl magistr Libor Šimůnek, kastelán Hradu Radině a taky bandita z televizního pořadu Na lovu. Bylo to moc fajn, opravdu příjemný rozhovor a dozvíte se tam toho spoustu o Hradu Radině, co se chystá, ať už se to třeba týká kulturních akcí nebo případných rekonstrukcí hradu. Taky se dozvíte, jak se dá skloubit práce kastelána a televizní hvězdy a spoustu dalšího, to je jasný. Takže jak už jsem říkala, rozhovor najdete u nás na webu, ale taky i na všech podcastových platformách. Ladíte Summer Party Hit Radio FM Plus, která na vás z repráku útočí a bude útočit až do zítřejší 18. hodiny. A tohle, to je něco, bez čeho by to prostě nešlo, že jo? Ego a Robert Burian, žijeme len raz. Mějte krásný sobotní.

0: 15.37, sobota odpoledne, ladíte Hit Radio FM+. Tohle byla Shakira, Wyclef Jean, Hips Don't Lie. Podle předpovědi nám odpoledne hlásí bouřky, a to celkem silné. Teď tady před sebou mám radar a zatím tady jak Plzeňsko, tak Varsko jsou celkem v klidu. Bouří to hlavně ve středních Čechách, Mníšek pod Brdy, Dobříš, trochu Beroun, Hořovice. Tak uvidíme, no, kam a případně kolik z toho k nám dojde. Každopádně buďte obezřetní a taky sledujte radar. Ty bouřky jsou opravdu silný. Nicméně, i když budou padat třeba trakaře, Summer Party na Hit Radio FM+, tady s váma bude pořád. Na tom se vůbec nic nemění. Ano, třeba tohle nám tady za chviličku zazní. Tohle je Bob Sinclair, Love Generation. Nádherná letní záležitost. Buďte s námi i nadále a mějte krásné odpoledne.
1: Dopravní hlídka Hit Radia FM+. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích západních Čech? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 720 870 237. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio FM+. Tvůj parťák na silnicích západních Čech.
2: Máš čopku ve skle. Autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VRK Service v Plzni na Karlovarské 32.
3: Hausbrand Café per favore?
4: Si, signora.
5: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
6: Farma Park u Toma! Farma Park u Toma! To nic nepřekoná!
7: To je úplný zvířákový ráj!
6: Hřiště, zážitky se zvířátkama, zábava celý den!
8: Farma Park u Toma letce u Plzně vyhrává!
6: Jo, hurá!
8: Farma Park u Toma CZ.
9: U Toma, tam to všechno začíná!
10: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
11: Potřebuje váš domov nová plastová či hliníková okna a bezpečnostní dveře? Chtějte kvalitu a zkušenosti firmy PG Okno Třemošná. Chtějte jejich plastová okna Kemmerling a bezpečnostní HT dveře. PG Okno Třemošná. Dívejte se na svět přes naše okna.
12: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
13: Zábava vlny tobogány.
14: Co vás čeká?
13: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
14: Plno tobogánů a skluzovek.
13: Tak všichni rychle do plavek.
14: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
13: Relax, drinky, animace.
14: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
13: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
12: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

0: Tohle je taková nádhera. Akorát na sobotní odpoledne. Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany. Hit Radio FM Plus s vámi, Summer Party, taky Bára Škrybová, taky a před námi doprava. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. D5, 85. kilometr na trase Rozvadov Praha, hlásí nehodu dvou aut, tvoří překážku na vozovce. Šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Mzdy. Práce, kterou nikdo nevidí. Dokud se neudělá špatně. My v HLB Proxy víme, jakou má cenu, když se udělá dobře. Hledáme zkušenou mzdovou účetní nebo účetního do týmu v Praze, Českých Budějovicích nebo Klatovech. Stabilní firma, férové podmínky a kolegové, kteří svoji práci rozumí. Více na proxy.cz.
3: Závratné mega slevy!
4: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč. S 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
9: 16 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Do Česka dorazily první vydatné bouřky. Udeřily hlavně v jihočeském kraji, především na Prachaticku a Volinsku. Podle meteorologů se budou během dne dál rozšiřovat. Nejsilnější by měly být na území Čech. Vysoký stupeň nebezpečí platí na většině území Čech a části Moravy do půlnoci. Bouřky může doprovázet silné krupobytí. Pobyt v přírodě nám může znepříjemnit otravný hmyz. Povinnou výbavou je tedy repelent. Jak ho správně používat, říká Lucie Korbeliusová z D-testu.
10: Aby repelent opravdu působil tak, jak má, je důležité dodržovat pokyny výrobce, zejména doporučené dávkování a intervaly opakované aplikace. Ochranná vrstva se postupně oslabuje potem, koupáním a nebo mechanickým otěrem o oděv. Největší vliv na účinnost repelentu má použitá aktivní látka a její koncentrace.
9: Vyšší koncentrace účinné látky neznamená silnější odpuzení hmyzu, ale delší dobu, po kterou repelent působí. Americký prezident Donald Trump má na kontě další trapas. V krátkém rozhovoru pro italská média v Bílém domě řekl, že ho italská premiérka Meloniová tak zoufale prosila o společnou fotku, až mu jí bylo líto a vyfotil se s ní. Meloniová výrok odsoudila jako nesmysl. Italský ministr zahraničí pak zrušil plánovanou cestu do USA. Hlavní město Mexika chce před duelem s Českem omezit pití alkoholu na ulici. Metropole v pátek oznámila, že zvažuje omezení prodeje alkoholu na veřejných prostranstvích poté, co se v centru města zhromáždilo přes 700 tisíc lidí, aby oslavili postup fotbalové reprezentace do vyřazovací části mistrovství světa. Duel Mexiko-Česko proběhne v noci ze středy na čtvrtek.
11: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
0: Podle předpovědi by měly v pozdním odpoledni přijít bouřky a přívalové deště, nicméně při pohledu na radar to zatím vůbec nevypadá, tak uvidíme. V noci bude jasno až polojasno s teplotami kolem 19 stupňů Celsia.
7: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
0: A my už víme, že počasí i v noci bude parádní, akorát tak posedět venku a užívat si vlahý letní večer. Laďte k tomu naší summer party, protože ta samozřejmě poběží i nadále. Do 18. s vámi Bára Škrybová a teď Despacito, juchu!
12: Aj.

Rasputin, tohle je strašná bejkárna, ale náladu to umí zvednout. Na Hit Radio FM Plus pořádný léto v podobě summer party. Pořádný léto je ale i teď venku, dorazily nám tropy a ještě nějakou dobu tady s námi vydrží. Tak si pojďme připomenout pravidlo 3K, což je krém, košile a klobouk. Tohle je nezbytný, abyste to venku ustáli ve zdraví. A co se týče těch krémů, tak to je v létě samozřejmě absolutní základ. Ideálně používat aspoň 30 u vody nebo při dalším pobytu na slunci klidně i 50, vůbec se toho nebát. Rozhodně se nestačí namazat jenom jednou. Ochrannou vrstvu je třeba obnovovat zhruba každý 2 hodiny a myslet na to hlavně po koupání anebo po nějakým větším pocení, což se teda teď opravdu děje. Často se zapomíná při tom mazání i na místa, jako jsou uši, nos, ramena nebo nárty, kde se člověk spálí hned opravdu nejrychleji a pak to teda bolí pekelně. Tak buďte udatný a léto si užívejte plnými doušky. A další letní pecka teď letí za vámi. Shaggy a Summertime.

0: could dance all night. Mel Smith, nice to meet you, 16 hodin a 18 minut k tomu. Já jsem moc ráda, že víte, že je vám náš WhatsApp 728 70 237 neustále otevřen a opravdu do něj koukáme. A teď mi přišla zpráva a musím na ní reagovat. Ale jenom, abyste znali kontext, jo. Já jsem totiž, než jsem začala vysílat dneska, tak jsem natočila storíčko, jak spolu odpálíme summer party. Mám tam plavky, mám tam klobouk, mám tam sluneční brejle. A ta zpráva, která mi přišla, zní: ahoj Báro, fakt vysíláš v plavkách? Rostě. Rostě. Představ si, že fakt jo, no, ale neměla jsem to v plánu, jsem prostě jenom líná se převlíct, takže ano, klobouk ten jsem sundala, nešly by mi přes něj sluchátka, brýle ty jsem taky sundala, protože bych viděla prd, ale ty plavky ty teda mám, no. Každopádně aspoň potvrzení pro vás, my tady tu summer party prostě bereme vážně, když už se to i vysílá v plavkách, tak buďte při ní s námi za chvíli další letní parádní pecky. Krásný sobotní odpoledne přeje Bára Škrybová.
1: Všude dobře, domo nejlíp. Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho, co je domo, to se počítá.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 27. června v letním kině v Příbrami. Těšíme se na vás.
5: Lidl jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Hit Radio FM Plus.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: tak všechno mám.
1: Poetika blízko, Hit Radio FM Plus s vámi. Summer Party jede. My jsme tady probrali letní témata, opalováky, pitný režim. Ještě mrkneme třeba dneska na úpal, úžeh. Možná se dostaneme i ke sportu, když je to horko, uvidíme. A teď dáme trošku jiný, ale možná taky vlastně letní téma. A to je posezení v parku a krmení holubů. My většinou už víme, že se to nedělá. Jednak pečivo ptákům opravdu škodí. I kdybyste sáhli ale po zrní, tak to aspoň teda jako dělá bordel, takže opravdu se to nedělá. Tudíž je krmení holubů na většině míst opravdu zakázáno. A v Karlových Varech teď jeden muž dostal pokutu za to, že ty holuby krmil. A on už byl taková známá firma, protože strážníci ho nějakou dobu sledovali na kamerách, protože krmil opakovaně, jako opravdu nezapomínat na to, že Big Brother všechno vidí. Jo. No a když už to bylo tedy po několikáté, tak ho čapli strážníci a dostal tu pokutu. Takže to je takové upozornění pro nás všechny, že opravdu i za to krmení holubů může přijít pokuta a to je teda jako vždycky nepříjemný pustit nějakou korunu navíc. Holuby takhle ve městech mají svoje holubníky, kde mají dostatek jídla, takže jako fakt není potřeba je přikrmovat. Pokračujeme zase v úžasný letní náladě v rámci naší summer party. Faruko, tohle je taky skvělý. No, my...

To je taková pohodička. Squeezer, Saturday Night. Saturday Night. Přesně tak. Sobotní noc, to bude za chviličku, ale já mám teď pro vás něco na páteční nedělní podvečer. Cvičíte jogu, to je úžasný, jak pro tělo, tak pro duši. Ať už jste jogín nebo třeba začátečník, tak vyrazte zítra do Plzně do Křižíkových sadů. Tam se bude cvičit yoga hromadně a pod širým nebem. Akce proběhne v rámci celosvětových oslav Mezinárodního dne jógy a součástí této akce bude i návštěva kulturní ataše velvyslanectví Indické republiky v Česku. Tohle vypadá opravdu na krásný nedělní relax a zároveň vlastně i na startování na další pracovní týden. Vstupná akce je zdarma a začátek je v 18 hodin, tak doraste.

0: kosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Plzně. 23. až 25. června se promění plzeňský amfiteátr v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také kultovní muzikál Drákula. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
2: Dissolvest. Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Dissolvest.
3: My v Isolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba? Isolvest.
2: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
3: Isolvest. Tak zavolejte ještě dnes.
2: Isol@vest.cz. Dobrá práce a skvělý tým?
4: V Shape Corp v Nýřanech je to realita.
2: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
4: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
2: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
4: Těšíme se na vás.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
6: Senkor.
7: Hit Radio.
8: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu FM+.
9: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdrží.

máte práci? Mrkněte na hitradio.fm+.cz. Máme pro vás nabídku práce v našem regionu. S námi se v konkurenci nestratíte. Hitradio.fm+.cz.

0: A tak pořád dokola Pharaoh World of Magic, tohle obrovská letní diskotéka, 94. rok, neuvěřitelně jsme to teď rozjeli, 2 minuty před 17. hodinou, jste s Hit Rádiem FM Plus a já jsem Bára Škrybová a právě teď vám nesu dopravní info. Nejlepší dopravní servis na západě Čech, D6, 148 km na trase Cheb Karlovy Vary, hlásí porouchané vozidlo, opatrně počítejte s tím, kdo tudy jedete. A na Karlovarsku za Sadovém směr na Hájek se likviduje nehoda jednoho osobního vozidla. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Pořád Plzeň, pořád ten stejný malý byt, hluk, pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu u Daliborky Nepomuk.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví z Pomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
6: 17 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Přes polovinu Čechů se chystá vydat na letní dovolenou autem nebo karavanem. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Z řidičů, kteří pojedou autem do zahraničí, chce téměř čtvrtina strávit dovolenou v Chorvatsku, pětina v Polsku a zbytek třeba v Itálii nebo na Slovensku. Pokud chcete zamířit k vodě na přírodní koupaliště, je už potřeba hlídat si kvalitu vody. Rybník Kachlička na Havlíčkobrodsku je vůbec první místo v Česku, kde letos hygienici zakázali koupání. Voda je nebezpečná kvůli sinicím. Jen o málo lépe je na tom Domanínský rybník na Žďársku nebo Stříbrný rybník v Hradci Králové. Třeba Vranovská nebo Brněnská přehrada jsou ale stále v pořádku. Současná vlna veder v Evropě zvýšila zájem o led. Médií oslovená berlínská ledařská firma ho nyní dodává po tunách a kvůli vysoké poptávce musí zaměstnanci pracovat přes čas. Největší poptávka je hlavně z klubů, barů a restaurací. Motocyklový jezdec Filip Salač byl druhý v kvalifikaci na domácí velkou cenu České republiky v Brně v kategorii Moto 2. V neděli tak odstartuje do závodu mistrovství světa z první řady. Jediný český účastník elitního seriálu nestačil pouze na Davida Alonza z Kolumbie.
7: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
0: Dnešek doklepeme s tropickými teplotami, je třeba počítat i s případnými bouřkami. V noci bude jasno až polojasno, teploty v maximech na 18 stupních. A zítra vlastně úplně stejně jako dneska můžeme se dostat i na 35 stupňů Celsia a taky se můžou objevit bouřky a to celkem silné.
4: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio FM Plus.
0: My si tady ze Summer Party dáme společně už jenom hodinku, ale nebojte nic, až se s váma za hodinu rozloučím, letní pecky pojedou non-stop bez přestání, takže pak určitě nevypínejte, teď ale máme 2 minuty po 17. a dáme si Westlife, anebo taky jednu noc na Ibize. Užívejte sobotu!

Svět byl fajn, svět byl náš, léta prázdnin. Pamatujete si to, Kaja God, ten měl taky svoji verzi. Tohle byly Westlife, Season in the Sun. Hit Radio FM Plus s vámi 9 minut po 17. A my se jdeme udělat jasno v tom, co to je úpal a co to je úžeh, protože přesně to se nám může velmi snadno v tomhle počasí, který máme, přihodit. Takže úpal vzniká z přehrátí organismu, typicky v horku nebo v dusnu, zatímco úžeh to je důsledek přímého slunce na hlavu. A v obou případech se objevuje bolest hlavy, nevolnost a slabost. Při úpalu nebo úžehu je důležité okamžitě přesunout toho postiženého člověka do chladu, začít s postupným ochlazováním a podávat tekutiny, ale ne najednou, opravdu jako po malých doušcích, nejlépe fakt jako vodu. Pokud se objeví zmatenost nebo křeče nebo porucha vědomí, tak už to není sranda a je opravdu potřeba volat záchranku. A aby se nám to nestalo, tak prevencí je hlavně teda dostatek tekutin a ochrana před tím sluncem a takový jako rozumnej pohyb v horku. Závažný případ, jak už jsme si říkali, je potřeba teda řešit se záchrankou. Já vám držím palce, ať se vám nic takového nestane. Opravdu hledejte stín, mějte nějakou ochranu na hlavě a hodně pijte. A teď si dáme další letní pecku.

0: A kdo říkal, že letní hity musí být jen o veliký pařbě? Nemusí, a klidně může být i takhle krásně volnější. Olivia Rodrigo na Hit Radio FM+. Ještě stále jedeme ve znamení summer party, takže sluníčko, koupačky, smích, drinky, oheň, buřty, stany, kempy, moře, prostě nádhera. Za chvilku to vezmeme zase v tom svěžnějším tempu. Venga Bojsa, léto, to je prostě rovnice, která vždycky vychází. Užívejte summer party a hlavně sobotní podvečer. Ještě chvilku přitom s vámi Bára Škrybová.
1: Zase fronta do... My do toho Chorvatska snad nedojedeme.
2: Tak kde to vázne, Karle? Jsme kousek za vámi.
1: Co to je za zvuk, Milane?
2: No to víš, chlazený pivko. Sice ne alko, ale... A za chvilku bude kafíčko. Vždyť jsem ti říkal, pojď se mnou do Protraku. Tam mají všechno. I lednice a kávovary.
3: www.protruck.cz Chlapi, jeďte už všichni do Protraku.
4: Rodinné léto plné zážitků začíná tady. Důkaz najdete v trailparku na Klínovci. Zatímco si bajkeři užívají kilometry trailů v lesích Krušných hor, děti si užívají trampolínové centrum, terénní koloběžky a spoustu zábavy. Dobré občerstvení, relax zóna, půjčovna kol i vybavení. A samozřejmě program. Pro celou rodinu. Trail Park na Klínovci je místo, kde jede rodinné léto naplno. Trailpark.cz.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefí, víte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
11: Hit Radio FM+.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Dan Barta on my head v rámci naší summer party, tak to byl song na ochlazení, protože je to song ze snowboardiáku, ale proč ne? Díky, že jste si rádiem FM+. Za chvilku, jak začne padat sluníčko, tak bude akorát tak ideální počasí na nějakou tu procházku do přírody. A cílem můžou být srdce Plzeňského kraje. To jsou krásná velká dřevěná srdce, která slouží jako lavička s pohledem do krásné krajiny. A už tady máme pro vás čtyři. Takže první najdete v Klenčí pod Čerchovem u pomníku Jindřicha Šimona Bára na vyhlídce Výhledy, čeká vás tady pohled na Chocko. Druhé to je na severu Plzeňska v Nečtinech cestou na Kozelku mezi skalami a třetí stojí v Mladém Smolivci u Smírčího kříže na Formanské stezce v Brdech a to čtvrtý, tak to najdete v Žinkovech v oblasti zámku a rybníků na jižním Plzeňsku. Tak si nějaký vyberte a vyraste, protože to počasí takhle v podvečer je úplně ideální na tuhletu procházku. A bude hezký, když se tam třeba vyfotíte a pak nás označíte jako Hit Radio FM+. A my si to pak přesdílíme k nám třeba na sociální sítě. Mějte krásný sobotní podvečer, letní, užívejte summer party, to samozřejmě pokračuje a teď si dáváme Passion Fruit Wonderland.

0: One to want me, 17.38. Já vám jdu říct, ať se máte nádherně, ať si užíváte summer party, a taky vám moc děkuju za to, že jsme spolu dneska od jedný až do teď byli. Než odejdu, tak vám tady nechám ještě třeba tohle. A už to nechám bejt, ať si to užijete za chvilku. Mějte se krásně, těším se na vás zase v pondělí od 9 do 12. Čau, čau, užívejte léto, ahoj, Bára Škrybová se loučí.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Housebrand Café, per favore.
3: Si, signora.
4: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Tomáš Klus.
5: Single X.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
7: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
5: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.
8: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
9: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
10: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
11: FM+.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: www.tv.cz.
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
2: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
3: Hey, this is Ava Max.
4: All the hits.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 18 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Povinně elektronicky by měli lékaři vést zdravotnickou dokumentaci od roku 2029. Dříve by měly být povinné e-žádanky. Od července 2027 na zobrazovací vyšetření, rehabilitace a konzília. O půl roku později na laboratorní vyšetření. Termíny jsou součástí novely zákona o elektronizaci zdravotnictví, kterou připravuje Ministerstvo zdravotnictví. Osoby samostatně výdělečně činné letos zaplatí na sociálním pojištění méně. Důvodem je snížení minimálních záloh, které se promítá i do paušální daně. Jak to mají ti, kteří ji platí, vysvětluje mluvčí finanční správy Patrik Madle.
8: Nová výše měsíční paušální zálohy v prvním pásmu paušálního režimu po snížení bude 9 162 korun a novou výši paušální zálohy bude poplatník platit poprvé 20. července. Ke snížení paušální zálohy dochází zpětně za období od 1. ledna do 30. června.
7: Poplatníkům tak vznikne přeplatek ve výši 4 932 korun. O tuto částku si můžou snížit paušální zálohu splatnou letos v červenci. Irán oznámil, že Hormuzský průliv je znovu uzavřen kvůli izraelským útokům v Libanonu a kvůli zlé vůli Spojených států. Teherán rovněž uvedl, že pokud bude izraelská agrese pokračovat, podnikne další kroky. Americký viceprezident J.D. Vance řekl, že o uzavření úžiny nejsou důkazy. A nakonec ještě počasí. Zítra bude nejčastěji jasno nebo polojasno. Během dne se může občas objevit větší oblačnost s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 32 stupňů, na horách kolem 25. Foukat bude slabý, proměnlivý vítr.
9: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
5: Hit Radio FM Plus.
6: Zlepši si náladu.

nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.

0: rychlosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: firma na zážitky
3: CZ.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Mamma Mia. No tak to řekni. Mamma Mia. Zaspívej to a zažij to. Noc s operou uvádí muzikál Mamma Mia. 25. až 27. června v amfiteátru Lochotín. Poslední místa na nocsoperou.cz.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
2: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu udaliborkynepomuk.cz.
3: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
4: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.

nejlepší nálady. Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio FM Plus. Hit Radio. Hit Radio.

0: Housebrand Café, per favore?
1: Sì, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand Káva.cz.

0: 10. Porsche
1: Plzeň. Hledáte ojeté auto, kterému můžete věřit? Teď je ten správný čas. Vybrané modely v Porsche Plzeň pořídíte za hodně snížené ceny. A přitom bez kompromisů a v kvalitě. Každý vůz je prověřený, zkontrolovaný a připravený na další kilometry. A jako bonus získáte 3 servisní prohlídky zcela zdarma. Stačí jen využít financování. Tak to už je pořádná porce, nemyslíte?
2: Jaká porce? Teď prodáváme auta.
3: Porsche Plzeň.
4: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.

0: A sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kempek Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.sandpack.com
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
3: Dobrá práce a skvělý tým?
4: V Shape Corp v Nýřanech je to realita.
3: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
4: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
3: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
4: Těšíme se na vás.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Zase fronta do... My do toho Chorvatska snad nedojedeme.
1: Tak kde to vázne, Karle? Jsme kousek za vámi.
0: Co to je za zvuk, Milane?
1: No to víš, chlazený pivko. Sice ne alko, ale... A za chvilku bude kafíčko. Vždyť jsem ti říkal, pojď se mnou do Protraku. Tam mají všechno, i lednice a kávovary.
2: www.protruck.cz Chlapi, jeďte už všichni do Protraku.

bude dobře, domo nejlíp. Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho. Co je domo, to se počítá.

0: Brand Café, per favore?
1: Sì, signora.
2: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
3: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. Comfort-group.cz.

0: Česk.cz.
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.

0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Porsche
3: Plzeň. Hledáte ojeté auto, kterému můžete věřit? Teď je ten správný čas. Vybrané modely v Porsche Plzeň pořídíte za hodně snížené ceny. A přitom bez kompromisů a v kvalitě. Každý vůz je prověřený, zkontrolovaný a připravený na další kilometry. A jako bonus získáte 3 servisní prohlídky zcela zdarma. Stačí jen využít financování. Tak to už je pořádná porce, nemyslíte?
4: Jaká porce? Teď prodáváme auta.
5: Porsche Plzeň.

0: CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.

0: Prostě koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Bilabil, Bilabil, Bilabil, CZ.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
3: Porsche Plzeň. Hledáte ojeté auto, kterému můžete věřit? Teď je ten správný čas. Vybrané modely v Porsche Plzeň pořídíte za hodně snížené ceny. A přitom bez kompromisů a v kvalitě. Každý vůz je prověřený, zkontrolovaný a připravený na další kilometry. A jako bonus získáte 3 servisní prohlídky zcela zdarma. Stačí jen využít financování. Tak to už je pořádná porce, nemyslíte?
4: Jaká porce?

0: velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
2: Hit Radio.

0: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník CZ.
1: Radio. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.